černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí správný.

někde se mi snívá, že zas dva cůbky mám a duha zlato hřívá, mě vede zpátky k nám. Zas proletím tou brankou, až k lesu můžu jít.

čase zhaslo. To jak život zrychlil z nuly na stůl.

seber si to sama. Seber si to sama.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát.

0: přeber si to sama. Přeber si to sama. Přeber si to sama.
1: Celý den jenom česky i slovensky.
2: Na Českém blaníku.

0: kdo se diví, ten je cvok.
1: Radio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu. Ztracené malířské plátno třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet. Už nikdy

až splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval, chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si, slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let.

Krsvinicky šesténa, Magdaléna, Magdaléna, aleluja. Přísní soudci ženu jali, krásnou kadeř ostříhali, pranýři městem vedou, odpustit to nedovedou, mají

dnes přejdeš Legrádskou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kos.

i klíč, i akt, a ty v ní máš i kámen se slídou. Něco kapslí, jeden fant, ty grof a grant, i přání pár, co nikdy.

0: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
1: Český Blaník.
2: To je Blaníček.

Já doufám, raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí.

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.

0: Viktor Sodoma a parní stroj na Českém Blaníku v 6 hodin. Od mikrofonu vás zdraví a krásné pondělní ráno přeje Vlasta Suk. Za okamžik nabídneme čerstvé zprávy, dozvíte se, co se děje nového, no a pak si zase budeme hrát. Věra Špinarová přijde s písní Bílá Java 250.
1: Kéž bych jednou byla celá bílá, jak ta Java 250.
0: Urazí Fontána, Já tak mít tátu. A těšte se na Bobbyho Daňka, Hudsonský šípy.
2: Ahoj, páru tam hoď, ať ve pekla se dříve dohrade.
0: Johoho, hrajeme české písničky, které máte rádi.
3: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
4: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz sekce kariéra. www.baest.cz Najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.

0: Českém Blaníku.
1: Tak let's, kde nám v tuto chvíli prší nejvíce v Praze, ve středních Čechách, taky částečně na západě, zejména na Plzeňsku, taky na jihu Čech, na Táborsku a na Liberecku. Co se týče třeba Moravy, tak tady je to beze srážek. No jak by to mělo vypadat dnes? Většinou pod mrakem, s deštěm nebo s přeháníkami, později odpoledne by měly srážky ustávat. Teploty od 20 do 25, na jihu východě až 28 a v 1000 metrech na horách naměříme kolem 16 stupňů Celsia.
0: Zprávy na Českém Blaníku.
2: Dobré ráno, u zpráv přeje Hanka Koterová. Registrační značky by nemusely zůstávat navždy spojené s jedním vozidlem. Ministerstvo dopravy chystá změnu, která umožní jejich přenos mezi auty. Navíc by se vše mělo dát vyřídit i z domova. Novelu zákona o silničním provozu dnes projedná vláda a platit by mohla od poloviny příštího roku. Litr mléka je v obchodech levnější než balená voda. Přebytek v Evropě tlačí ceny dolů a nutí zemědělce prodávat některé produkty se ztrátou. V akcích je mléko k dostání i za 6 korun. A to podle chovatelů i mlékáren nepokryje ani náklady na výrobu. Prázdniny jsou zhruba v polovině a pražské městské části jsou připravené i letos sociálně slabším rodinám pomoct se začátkem školního roku. Například Praha 6 pořádá sbírku školních potřeb. Víc řekne mluvčí radnice Marek Zeman.
3: Hlavním cílem projektu je vedle finanční pomoci rodinám také šetrnost k životnímu prostředí a snaha smysluplně využít aktovky a další školní pomůcky, které již někde splnily svoji funkci, ale jinde mohou ještě udělat radost a posloužit dál.
2: A Praha 2 na školní potřeby finančně přispěje 1500 na dítě. Potřebným pak přidá až 2500 i na kroužky. Hasiči měli o víkendu několik výjezdů. Na západě Čech hořelo v lese u Velhartic na Klatovsku a Uhlinek na Karlovarsku a pak i skládka u Plzně. V Královéhradeckém kraji zasahovali u požáru lesa na okraji Náchoda a na Rychnovsku chytlo pole s obilím. Vše dohasili a ráno předají majitelům. Tolik první dnešní zprávy. Vám pěkné ráno.
0: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
1: 6:05, to je aktuální čas. Probouzíme se do nového pracovního týdne. Je pondělí 28. července, kdy svůj svátek slaví Jaroslav. Kdo má narozeniny z těch slavných, řekneme si za chvíli. Ale teď jedna optimistická písnička. Život je pohoda, život je fajn. Miraj.

Tolik tedy Fontána, já tak mít tátu na Českém Blaníku přesně ve 6:45. Dobré ráno, probouzíme se do pondělí 27. července roku 2026, kdy svůj svátek slaví Věroslav, takže přejeme všechno nejlepší a dneska má narozeniny tak Janek Ledecký. Skvělému českému zpěvákovi je 64 let. Janek Ledecký má i spoustu duetů, třeba se Sabinou Laurinovou. No ale hlavně Janek Ledecký si užívá blanické léto. Na koncertech našeho staršího vráchy Rádia Blaník bude vystupovat ještě několikrát během letošního léta v Chomutově, Tišnově, v Prostějově a Čáslavi. Takže společně s Jankem Ledeckým si to léto můžeme užít. Nejenom právě teď. Jeho písničky máme rádi, vy taky, tak si pojďme dát jednu. Tady je se skupinou Žentour, Proklínám. A ještě jednou všechno nejlepší. Vy, kteří taky slavíte narozeniny, tak pochopitelně i vás zdravíme. Dobré ráno.

jeho. Ten, kdo nepřekládal, ublíží, když neměl činu věr, málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem pil, ať se na huconský šípy najmout dá, jo. Ahoj, páru tam hoď, ať ve pekla se dříve do hrabem, jo, jo. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jich lodníků, jako já, jo, jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat erotiku, ať se na huconský šípy najmout dá, jo. Ten, kdo má na bradě mlíko, kdo se rumem nevopil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na huconský šípy najmout dá.

0: mě smrad, ať se nehlucem z kýších najmout dát. Jo, kdo chce zhrpnout třeba zítra, komu je to všechno chud, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hlucom z výšíky najmou dá. Jo-ho-ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo-ho-ho. Jo-ho-ho. Jo-ho-ho.
1: O víkendu jsme si na Českém Blaníku užili zase 3 hodiny písniček k táboráku, mezi které patří bez pochyby i tahle od Fabiho Daňka. V sobotu a v neděli mezi 19. a 22., takže zase na konci týdne vám zahrajeme písničky k táboráku. Zdraví vás, Vlasta Suk. Za chvíli třeba Gump, Život je pes. A, ano, a když jsme u toho, tak se pojďme podívat na ty naše zvířecí čtyřnohé mazlíčky, jak to je s těmi svátky. Tak co se pejsku týká, tak dnes slaví svátek Dora. A aby se nám to nepletlo, u kočiček je to taky Dora. Takže na ty vaše chlupáče myslete, no a za chvíli už tedy ta písnička od Gampa pro vás.
2: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
3: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
4: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
5: Tak nečekejte, jezděte!
6: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
7: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
6: Více na kopecký.cz.
8: Radio Český Blaník.

0: Eláni, královna bělých tenisek. Tady na Českém Blaníku, 5 minut po půl sedmé. Dobré ráno, ať už jste s námi kdekoliv.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: No a ve vysílání taky vítáme meteoroložku Ivetu Kodátkovou z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno přeji.
2: Hezké dobré ráno. Aktuálně máme hodně oblačnosti, převažuje oblačno, je zataženo, ale v jižní polovině našeho území tam je místy i polojasno. A teploty se nejčastěji pohybují od 15 do 20 stupňů Celsia, takže poměrně teplé ráno, ale od severozápadu už nás ovlivňuje studená fronta, to znamená, že v Karlovarském a Plzeňském kraji tam jsou aktuálně místa, kde je kolem 13 stupňů. A právě od severozápadu nám také prší aktuálně zejména ve Středočeském kraji, v Libereckém kraji a také na jihozápadě Čech.
0: A jak by to mělo vypadat tedy dnes?
2: Dnešní den má taková tři nej. Bude největrnější, nejchladnější a také nejdeštivější z celého týdne. Proto bude proměnlivá oblačnost, od severozápadu právě očekáváme místy občasný déšť nebo přehánky a odpoledne postupně tedy na Moravě také je možnost bouřky. Později odpoledne a večer budou srážky i oblačnost ubývat. Maximální teploty dnes 20 až 25 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 28 stupňů a vítr bude přes den čerstvý a místy v nárazech bude dosahovat až 55 km za hodinu.
0: Tak jo, já vám moc děkuju, mějte se krásně.
2: Není vůbec co, taky se mějte hezky, nashledanou.
0: No a my pokračujeme v českých písničkách. Tohle je Leona Machálková, Žízeň lásky. A za chvíli Petr Kotwald, Ukradnu tě lásko.

0: Ukradnu tě lásko, zpíval Petr Kotwald na Českém Blaníku. Dobré ráno přejeme. Pokud jste s námi na cestách, tak opatrně, jak jste slyšeli, leckde na nám prší. A pokud už jste v práci, tak ať vám to utíká. Při pondělku doufám, že vám uděláme radost dalšími českými písničkami, ale ještě předtím se podíváme na železnici. Právě železniční doprava prochází velkou modernizací. Jen letos investují České dráhy do vozového parku až 20 miliard korun. Podrobnosti dodává jejich mluvčí Petr Šťáhlavský.
1: V letošním roce budou dokončeny dodávky motorových jednotek Regiofox, lokomotiv Siemens Vectron pro rychlost 230 km hodině a už bylo dodáno také 36 vozů do ucelených 9 vozových jednotek Comfortjet. Letos tak bylo nebo ještě během prázdnin bude dodáno celkem 94 různých vozidel pro České dráhy. Obnova vozidel ale nekončí. Probíhá výroba a schvalování elektrobateriových vlaků pro Moravskoslezský kraj, těch je 15. Zároveň s dodávkami nových vozidel rušíme starší lokomotivy a vagóny.
0: A ještě doplním, že od roku 2022 pořídili dráhy přibližně 700 nových vozidel a průměrné stáří vlaků aktuálně činí 31 let. Tak držíme palce s tou obnovou, no a za chvíli už budeme zase hrát. Těšte se třeba na Stín katedrál, taky na Nedvědy, anebo na Petra Koláře. Jsem sám.
2: Jsme autoškola, jsme VT Centrum. Školíme profesionální řidiče i budoucí učitele autoškoly. Vlastníme kompletní vozový park. www.vtcentrum.cz
3: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
4: Moderní internet www.starnet.cz Starnet
5: internet.
6: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas Plus.cz.
7: Tvoříme, háčkujeme, tohle prostě milujeme.
8: Jsme pro háčkování.cz. E-shop a prodejna galanterie v Kostelci nad Labem.
9: Na e-shopu máme všechno skladem a okamžitě odesíláme.
10: Příze látky tvoření našeho života koření.
8: Pro háčkování.cz.
11: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy.
12: Radio Český Blaník.

0: Bratři Nedvědí, písnička Kohout na Českém Blaníku. Přejeme stále pěkné ráno. Za chvíli čerstvé počasí, zprávy, taky dopravní informace. No a budeme pohodově pokračovat, hrát si třeba Jitku Zelenkovou A když se narodíme. Taky pro vás chystám Bričku Za šeptání. Pavel Lidovič zaspívá Bláznovu u kolébavku.
1: Máš má ovečko dávno spát a můžeš hřát.
0: Hrajeme české písničky, které máte rádi, a za necelou minutu už bude 7 hodin.
2: Prázdniny, pádláč, paráda.
3: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
2: Užijte si prázdniny naplno s happysportem.
4: Zase mi došla náplň, když jsem potřebovala vytisknout důležité věci.
5: A kdy jindy by měla dojít, tak si objednej jednoduše novou na tisknulevně.cz. Klidně hned přes telefon.
4: To vím, že nemusím do obchodu. Na e-shopu mají veliký výběr náplní, takže tam tu naši určitě seženu.
6: Tisknulevně.cz. Náplně hned.
7: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
8: Počasí na Českém Blaníku.
0: Tak dnes čekujeme většinou pod mrakem, přidá se déšť nebo přehánky. Později odpoledne by měly srážky ustávat. Co se teplot týče, tak dnes naměříme od 20 do 25, na jihovýchodě našeho území až 28, v 1000 metrech kolem 16 stupňů Celsia.
9: Za volantem
8: s Českým Blaníkem.
0: No a pojďme zkontrolovat, jak se jezdí teď po ránu.
10: Kvůli vážné nehodě je neprůjezdná silnice 1/35 u Nedošína v části obce Litomyšle. A kvůli sílícímu provozu a dopravnímu omezení zpomalují řidiči na dálnici D1 z Vyškova do Brna u Holubic. Aktuální zdržení nepřesáhlo 10 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
0: Děkujeme, kdyby cokoliv, můžete využít náš WhatsApp a namluvit hlasovou zprávu ze silnic na telefonu 720 8363 07. Pojďme na zprávy.
9: Zprávy na Českém Blaníku.
11: Hezké ráno, jsou tu další zprávy a s nimi Hanka Koterová. Průměrný důchod by mohl vzrůst zhruba o 300 korun měsíčně. Všem penzistům by přitom měl stát od příštího ledna přidat stejně. Půjde o nejmenší nárůst za posledních 10 let. Premiér ale naznačil, že by v budoucnu vláda mohla vyplatit důchodcům i mimořádnou jednorázovou penzi. Karlovarský kraj chce přivést mladé lékaře do menších obcí. Podpoří proto odborné praxe studentů medicíny přímo ve venkovských ordinacích. A co si během nich budoucí doktoři vyzkouší, přiblíží za hejtmanství Jana Boučková.
12: Studenti si během praxe vyzkouší nejen práci s moderními diagnostickými přístroji, ale také pestrost a samostatnost, kterou práce venkovského praktického lékaře nabízí. Právě osobní zkušenosti má motivovat k tomu, aby se po dokončení studia do regionu vrátili a našli zde své profesní uplatnění.
11: Kraj přispěje na každou praxi studentovi i ordinaci 1000 korun za každý absolvovaný den. Nepřehledný přechod u mateřské školky v Horní Stropnici na Českobudějovicku se dočká lepšího značení. Rodiče po obci dlouhodobě požadují úpravu místa, kudy denně projíždějí desítky kamionů naložených dřevem. Sepsali kvůli tomu i petici. Starosta obce slíbil bezpečnější přechod už na začátku školního roku. Francie dál bojuje s požáry, plameny se šíří od pobřeží směrem do vnitrozemí a kritická situace je stále i ve Španělsku. V sobotu ráno meteorologické přístroje zaznamenaly dokonce nad územím Česka kouř z Francie a Španělska. Zvýšená koncentrace zplodin ale podle odborníků nehrozí. Tolik zprávy a mějte pěkné ráno.
9: Rádio Český Blaník.
8: České písničky, které máte rádi.
0: 3 minuty po 7 hodině, to je aktuální čas, posloucháte Český Blaník s Plastousukem u mikrofonu, všechny vás zdravím. Za chvíli nabídnu písničku dne, dozvíte se zajímavosti o rodinném typu, o pokáče. No a tohle je Jitka Zelenková, Když se narodíme.

0: aby se vám lépe pracovalo nebo lépe dojelo do cíle, tak vám hrajeme české písničky. Jsme Český Blaník. Pohoda tady u nás pokračuje. Za chvíli pro vás třeba brička za šeptání a taky pokáč, rodinný tip. A na tuhle se zaměříme právě teď.
1: Písnička dne na Českém Blaníku.
0: Tak jak to s tou písničkou bylo, kdy vznikla, proč vznikla, jak vznikla, víc sám pokáč.
2: Písnička Rodinný typ vznikla tak, pamatuju si to doteď, když moje manželka uspávala naše první dítě a já jsem se poprvé asi za půl roku dostal někdy teda v 10 večer k psaní songu a najednou ze mě vypadla písnička Rodinný typ a přišlo mi to, že by to mohlo být docela dobrý, že těch rodinných typů u nás asi je víc, tak uvidíte, jestli se vám bude líbit.
0: Za mě teda klobouk dolů, špička ta písnička a možná, že se někteří pánové v textu uvidí, že se shodnou. Tak tady je, ve 7:15 zpívá pokáč. Rodinný tip pro vás.
1: Písnička dne
3: na Českém Blaníku.
4: V mládí jsme se o víkendu s kámošema zrušili.

Dobrá sezóna, jenom meruňky chytli plíseň, rodinný typ, mám to rád, neruš mě, jdu grillovat, někdo píše statusy,

0: Marek Ztracený a Léto 95 tady na Českém Blaníku 4 minuty před 7:30. Zajímavý je i klip, protože v něm uvidíte třeba Jiřího Bartošku, Michala Malátného z Činasky, Miroslava Donutila, Lucku Bílou, ale i samotného Karla Gotta, a to v této pasáži.
1: Čágo Bélo, šílenci se zdravilo a Gott byl Slavíkem.
2: To se nezměnilo.
1: Internet nosil ještě plín.
0: Tak doporučuju, pokud jste klip ještě neviděli, rozhodně ho shlédněte. Pro zajímavost, za 8 let má neskutečné shlédnutí. Přehrálo si ho více než 19 milionů lidí.
3: Rádio Český Blaník.
0: Tak a za chvíli už pro vás Činasky, Můj svět, nebo Hana Zagorová. Dobré ráno.
4: Kámo, včera jsem byl venčet našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pitlík od pečiva, humáč.
5: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
4: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
5: To asi jo, no.
4: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
5: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Co je vyznáme, ne?
4: Já, sypiš, v Česku nás třídí už 3/4.
5: Tak to je slušný.
4: Jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
5: A to je jako kolik?
4: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
5: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
4: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
5: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
6: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
7: Kdy jste se naposledy zastavili? Hodinu od Prahy. Terapie tichem CZ.
8: Radio Český Blaník.

0: Tak to byla hezká česká verze z filmu Jestli se rozlobíme, budeme zlí, a Hana Zagorová, Jestli se rozlobím, budu zlá, zpívala teď na Českém Blaníku 4 minuty po půl osmé.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: A s námi ve vysílání taky meteoroložka Iveta Kodátková. Dobré ráno.
2: Hezké dobré ráno.
0: Jak to dneska bude vypadat na obloze?
2: Dnešní den má taková tři nej. Bude největrnější, nejchladnější a také nejdeštivější z celého týdne. Proto bude proměnlivá oblačnost, od severozápadu právě očekáváme místy občasný déšť nebo přehánky a odpoledne postupně tedy na Moravě také je možnost bouřky. Později odpoledne a večer budou srážky i oblačnost ubývat. Maximální teploty dnes 20 až 25 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 28 stupňů a vítr bude přes den čerstvý a místy v nárazech bude dosahovat až 55 km za hodinu.
0: Tak jo, já vám moc děkuju, mějte se krásně.
2: Není vůbec co, taky se mějte hezky, nashledanou.
0: No a v příští hodině se zaměříme na další dny. Už jsme to avizovali, že meteorologové slibují tropy. Tak jak to bude vypadat, když se začne oteplovat a další informace, přineseme kolem půl deváté. Teď už ale zase hrajeme, Michal David, Každý mi tě lásko závidí. Za chviličku i jedna slovenská od skupiny Tým. Tak vám přeji krásný start do nového pracovního týdne. Pondělí 27. července. Dobré ráno s Českým Blaníkem.

0: skupina Tým a držím ti město. Za 3 minuty 3 čtvrtě na 8 český Blaník je s vámi. Děláme vám radost v pondělí 27. července a teď je ten nejvyšší čas, abyste udělali radost zase někomu vy prostřednictvím našeho vysílání. Můžete si totiž napsat o písničku na přání anebo nám zanechat hlasovku na našem WhatsAppu na telefonu 720 836 3 07. Takže teď, kdo první napíše nebo namluví hlasovku, tomu krátce po 8 hodině splníme hudební přání. A může to být opravdu komukoli chcete, třeba kolegovi nebo kolegyni do práce, aby ten pracovní týden lépe utíkal, někomu na dovolenou, to je taky možnost, teď vás možná posloucháte někde pod stanem v kempu nebo za volantem, no to už necháme na vás, k svátku, k narozeninám, či jen tak pro dobrou náladu. Tak krátce po 8. Ještě jednou WhatsApp 720 836 307. Za chvíli pro vás Jiří Štědroň a Barbara.
1: Barbaro, znáš se na čpak slova.
0: A taky třeba Pavel Lidovič, dobré ráno.
2: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Otestuj Subaru Sedlčany.
8: Už jste řídili nový Forester, model Crosstrek nebo legendární Outback?
7: Přijďte si nezávazně otestovat nejnovější modely Subaru do Sedlčan a zjistíte, že jiné auto už nechcete. Nyní skladová vozidla ihned k odběru za zvýhodněné ceny. Jsou místa, kam vyjede jedině Subaru. www.autovero.cz.
9: Rádio Český Blaník.
2: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
1: Asi do mě žít nebo vaší je můj pán.
9: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
2: I takové, které si s námi zpívají i naše děti.
9: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
9: Tři ve tři.
2: Každý všední den, krátce po 15. hodině.
9: Tři ve tři.
2: Na Českém Blaníku.
9: Rádio Český Blaník.

0: Michal Tušný a Medicinman na vysílání Rádia Český Blaník. Co si budeme hrát dál? Po zprávách pro vás třeba Petr Sepeši a Den, kdy nejsem s ní.
1: Den, kdy nejsem s ní, doslucháte právě.
0: Taky si dáme jednu na cesty od Pavla Bobka. Veď mě dál, cestoma. A přidám Ivana Hlase. Marie, dej mi čaj.
2: Marie, dej mi čaj. Dej mi ho plnej kýbl.
0: My vám dáme další české písničky, které máte rádi. Teď je přesně 8.
3: Hej, už máš řidičák?
4: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
3: Fakt?
4: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
5: Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 607. Ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
6: Na plátky.
5: Na kostky.
6: S medem.
5: S pivem. Hlavně ať je na grilu.
6: Právě teď u Zemana vepřový bůček 1 kg za pouhých 69,90. Ano, 69,90.
5: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový bůček za akčních 69,90. Ano, 69,90. A pozor, akce na bůček platí jen do této středy.
6: Více na prodejnyzeman.cz.
7: Počasí na Českém Blaníku.
0: Tak jak dnes, podle meteorologů, většinou pod mrakem přidá se déšť nebo přehánky, později odpoledne by měly srážky ustávat. V maximech dnes naměříme od 20 do 25 stupňů, na jihovýchodě až 28 a v 1000 metrech na horách kolem 16 stupňů Celsia.
8: Za volantem
7: s Českým Blaníkem.
0: A jak se jezdí, ví Martina z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
9: Dopravní nehoda se vyšetřuje na 27. kilometru dálnice D11 na Prahu. Počítejte se zdržením okolo 1 hodiny. Poslední volný sjezd je exitem Kluk na kilometru 39. 20 minut naberete na D8 na Prahu mezi 43. a 39. kilometrem. Na vině je dopravní omezení. Pražský okruh brzdí směrem na Ruzyni od Vesce až k exitu Ořech. Může docházet k blokovému odbavování v tunelech. A silnice 1/35 je u Litomyšle stále obousměrně uzavřená. I tady za to může dopravní nehoda.
0: Tak díky moc, kdyby cokoliv, můžete využít náš WhatsApp a nahrát hlasovku, pokud se setkáte s nějakými komplikacemi na svých cestách. 720 83 63 07.
8: Zprávy na Českém Blaníku.
10: Hezké ráno, u zpráv vám přeje Hanka Koterová. Cenu pohonných hmot opět určuje volný trh. Řidiči na benzínkách platí víc, než byli v posledních několika měsících zvyklí. Ekonomové se ale shodují, že zásah do cen neměl velký smysl a šlo spíš o politické gesto. Vliv na cenu podle nich mělo hlavně snížení spotřební daně, které státní kasu stálo 3,5 miliardy. Domácí chov slepic zažívá velký návrat. Stále víc Čechů si pořizuje vlastní slepice a spolu s nimi roste i zájem o kurníky a další vybavení. Proč tomu tak je, řekne předseda svazu chovatelů drůbeže Pavel Dobrovolný.
11: Lidé se postupně vracejí k hospodaření s malými domácími zvířaty. Ta slepice je taková nejběžnější. Je to návrat k nějakým tradicím, kdy si prostě každá domácnost byla schopná vyprodukovat vlastní konzumní vejce.
10: A v posledních Češi také chovají králíky, husy a prasata. Stovky lidí v Hradci Králové trápí nedostatek vody ve studních. Důvodem není sucho, ale probíhající rekonstrukce vlakového nádraží. Stavbaři totiž ve velkém odčerpávají podzemní vodu a hladina tak výrazně klesla. Řešením je prohloubení studní nebo napojení na městský vodovod. A v Strní na Šumavě znovu otevřeli návštěvnické centrum s vlčím výběhem. Turisté se po roce opět dostanou i na vyhlídkovou lávku, která v rámci zabezpečení areálu prošla rozsáhlou rekonstrukcí. Vedení Národního parku uzavřelo výběh loni v létě poté, co z areálu tři vlci utekly. A to je ze zpráv ode mě pro dnešek vše. Mějte krásný den.
0: A my děkujeme, Hani.
8: Rádio Český Blaník.
7: České písničky, které máte rádi.
0: Stále vás zdraví Vlasta Sok, přeju krásné ráno, 4 minuty po 8 hodině. Za okamžik splníme písničkové přání a tohle je Petr Novák. Povídej, hezký den.

0: Petr Sepeši a Den, kdy nejsem s ní, na rádiu Český Blaník. Ve středu si Petra Sepešiho připomeneme, protože právě pozítří to bude 1.40 a to chvíle, kdy nás opustil.
1: Český Blaník vám přináší
2: písničku na přání.
0: Tak ano, hrajeme na přání na Českém Blaníku několikrát denně. Vždy po výzvě moderátora máte reagovat a jako první si napsat o písničku na přání, popřípadě zanechat hlasovou zprávu na našem WhatsAppu. Takže pro příští hodiny telefonní číslo 720 836 3307. Teď už ale tady máme první, napsala naše posluchačka Iva, která by chtěla nechat zahrát jen tak pro radost a kraní kávě písničku od Františka Nedvěda Můj zvon. Tak Ivuško, zdravíme vás, písničku si vychutnejte, tady je pro vás. Pak taky Pavel Bobek či Ivan Hlas. Dobré ráno, za 3 minuty bude 8:45.
2: Písnička

0: pod spočírákem a nebe plné hvězd. Jsou věci, které se nemění.
1: Léto s Českým Blaníkem.

0: Ivan Hlas zpíval na rádiu Český Blaník Marie, dej mi čaj. Možná už máte dopolední čaj před sebou a když ne čaj, tak kávu. Tak si to pěkně vychutnávejte, poslouchejte dál naše vysílání. Za 7 minut bude 8:30. Teď tu mám jeden rekord pro dnešní den. Psal se 27. červenec roku 1983, kdy padl teplotní rekord za celou dobu sledování teploty u nás. Bylo to v Praze u Hřiněvsi. Tehdy meteorologové naměřili 40,2 stupně Celsia. No, překonáno to bylo v roce 2012, kdy naměřili meteorologové v Dobřichovicích ještě více, 40,4 stupně Celsia. Ono se to zdá jako něco ojedinělého, ale ty 40 jsme tady už měli letos. No a meteorologové nevylučují, že byste mohli objevit i v tomto týdnu. Tak jaká ta předpověď na ten týden je? Řekneme si za chvíli. Zeptáme se na to meteoroložky Ivety Kodátkové z Českého hydrometeorologického ústavu, jak se ten týden bude vyvíjet. Tak si počkejte a poslouchejte třeba písničky od skupiny Opět Radeček a bude tu píseň I tak to za to stojí, kterou zpívají společně s Eli.
1: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
2: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro s tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti na

0: kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Nejlepší ceny měsíce v online shop.cz.
2: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Právě teď u Omoda a Jayku. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: Když se zahradnictví v Jevanech večer zavře, přiletí víly, probudí skřítky a celé zahradnictví se promění v pohádku. Ráno se všechny kouzelné bytosti schovají do květin, pod stromy i barevné trvalky. A najít je dokážou jen děti. Přijďte 1. srpna na pohádkovou školku do zahradnictví Jevany. Čeká vás den plný her, kouzelná stezka, pohádková překvapení, občerstvení pro malé i velké a také letní slevy pro krásnou zahradu. Zahradnictví Jevany. Místo, kde každé léto ožívají pohádky. lesy.cz, u.cz.

0: Petr Naď a Kristýnka Jeba spí na rádiu Český Dlaník 4 minuty po půl deváté. Věděli jste, že tuhle písničku si přespíval i Igor Tymko? Spíš, Kristýnka, a takhle zní v jeho podání. To byla taková zajímavost. Za chvíli už na Českém Hlavníku Karel Zich a taky Zuzka Norisová. Šepotám.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: A teď už se dozvíte, jak bude. Tady ve vysílání Českého Blaníku s námi Iveta Kodátková, meteoroložka z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
2: Hezké dobré ráno.
0: Tak jak ten dnešek bude vypadat?
2: Dnešní den má taková tři nej. Bude největrnější, nejchladnější a také nejdeštivější z celého týdne. Proto bude proměnlivá oblačnost. Od severozápadu právě očekáváme místy občasný déšť nebo přehánky a odpoledne postupně tedy na Moravě také je možnost bouřky. Později odpoledne a večer budou srážky i oblačnost ubývat. Maximální teploty dnes 20 až 25 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 28 stupňů a vítr bude přes den čerstvý a místy v nárazech bude dosahovat až 55 km za hodinu.
0: Já jsem tady mluvil o teplotním rekordu z roku 1983. Je tomu 43 let, kdy padl, naměřili jste více než 40 stupňů v Praze u Hřiněvsi. No a ty čtyřicítky by se teoreticky mohly objevit i na konci tohoto týdne. Tak jak to bude vypadat? Jak se to zatím rýsuje podle předpovědí?
2: Zbytek týdne postupně se nám bude oteplovat a také bude převažovat slunečné počasí. Už zítra maximální teploty do 30 stupňů Celsia a postupně v závěru týdne v pátek by teploty měly dosahovat až 39 stupňů. A na obloze bude jasno nebo skoro jasno, jen v pátek v odpoledních hodinách čekáme možnost přehánky. Jinak ten celý týden by měl být téměř bez sráže.
0: No tak jste to slyšeli, takhle by to mělo vypadat. Tropické teploty před námi. No a taky pěkné písničky. Karel Zich měla na očích brýle, no tak ty brýle sluneční se 100% budou hodit. No a za chvíli, jak jsem slíbil, i Zuzku Norisovou.

0: Já doufám, že potěšila. Český Blaník je s vámi i v pondělí ráno. Za 4 minuty bude 8:45. A teď se podíváme do Uherského Hradiště. Tam se totiž koná už 52. ročník letní filmové školy a už se taky udílejí ceny Asociace českých filmových klubů. Tu výroční obdržel Jiří Lábus, který promluvil o tom, že nikdy o jiné profesi neuvažoval.
1: Já jsem si opravdu celý život v podstatě šel za tím snem být herec a ty ostatní věci měl jsem moc nezajímavé. Mě nevadilo, že mám 4 z matiky a když matce to velmi chudince vadilo. Já měl takový zvláštní svět už jako dítě. Jo. Mě bylo třeba 12 a já jsem hrozně rád čet. A já jsem třeba už v té době čet povídky Vančury. Jo. A mám chalupu ve Volyni u Strakonic. A já jsem si představoval v těch 12-13 letech, že jsem filmový režisér a že chodím a že hledám lokace. Ty povídky jsem si obsadil opravdu normálníma hercema.
0: Tak gratulujeme panu Lábusovi k ocenění a ještě doplníme, že letní filmová škola se v Uherském Hradišti koná až do čtvrtka. Za chvíli pro vás Karel Gott. Je vždyť já sobě nosím pocit svátečný. No, pocit svátečný si dáme. A taky zaspívá Helena Vondráčková písničku Zblížení. Dobré ráno.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Jsme autoškola, jsme VP Centrum. Školíme profesionální řidiče i budoucí učitele autoškoly. Vlastníme kompletní vozový park. www.vtcentrum.cz.
4: Nová kulturní sezóna v kulturním domě Josefa Suka Sedlčany je tady. Získejte předplatné divadla za 2100 korun a užijte si 7 skvělých divadelních večerů. Nebo si vyberte předplatné poezie, slova a hudby za 850 korun na 4 výjimečné pořady. Ušetříte 40% oproti běžným vstupenkám. Kupujte na kdojs.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
5: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz sekce kariéra. www.baest.cz najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
6: Radio Český Blaník.
7: Život plyne dál, nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: Je přesně 9, posloucháte rádio Český Blaník, za námi Black Milk, nechci tě trápit. Doprava housne, tvoří se kolony, bourá se, za chviličku se podíváme, jak se jezdí, taky nabídneme čerstvé zprávy a informace o počasí. No a z písniček Bobra a motýle vyznání. Valdemar Matuško zaspívá Jen se přiznej, že ti scházím.
1: Jen se přiznej, že ti scházím.
0: A taky dorazí Václav Neckář. Takže Český Blaník pokračuje, hraje české písničky, které máte rádi.
2: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
3: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
4: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skileto víme, která práce ti sedne. Jsme Skileto. Chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skileto.cz.
5: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
6: Počasí na Českém Blaníku.
0: Tak dneska čekáme většinou zataženou oblohu, sem tam déšť nebo přehánky. Později odpoledne by pak měly ustávat. V maximech dnes naměříme od 20 do 25 stupňů, na jihovýchodě až 28 a v tisíci metrech na horách kolem 16.
7: Za volantem
6: s Českým Blaníkem.
0: Dopravní situace u nás v České republice nic moc. Další informace přidává Martina z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
8: Dopravní nehoda se stále vyšetřuje na 27. kilometru dálnice D11 na Prahu. Počítejte se zdržením okolo 1 hodiny. Poslední volný sjezd je exitem Kluk na kilometru 39. 30 minut naberete na D8 na Prahu mezi 43. a 36. kilometrem. Na vině je dopravní omezení. Pražský okruh brzdí směrem na Ruzyni od Vesce až k exitu Ořech. Může docházet k blokovému odbavování v tunelech. A 15 minut naberete na pražském okruhu také směrem na Modlatice před Ořechem. Provoz brzdí na úrovni plzeňské D5. A silnice 1/35 je stále u Litomyšle obousměrně uzavřena. Může za to vážná dopravní nehoda.
7: Zprávy na Českém Blaníku.
9: Hezký den přeje David Račák. Na posledním zasedání před vládními prázdninami kabinet Andreje Babiše projedná návrh novely, která umožní převody vozidel bez návštěvy úřadů. Novelou zákona o účetnictví chce kabinet snížit počet firem, které musí zpracovávat výkazy o ekologických dopadech svého podnikání. Rugbyový areál na pražském Smíchově čeká rozsáhlá proměna. Praha vybrala firmu, která sportoviště zmodernizuje za téměř 209 milionů korun. Co všechno se na místě změní, přiblíží mluvčí magistrátu Vít Hofman.
10: Stávající tribuna s kapacitou 300 míst k sezení bude nahrazena novou krytou tribunou pro 556 diváků, včetně míst pro osoby se zdravotním postižením. Areál bude zároveň umožňovat další rozšíření kapacity o 106 míst na stání.
9: Realizace potrvá zhruba 32 měsíců. Tisíce obyvatel španělského ostrova Majorka v neděli večer protestovali proti nadměrné turistice. Demonstraci v době hlavní turistické sezóny svolala iniciativa Méně turismu, více života. Policie odhadla, že na demonstraci dorazilo zhruba 25 tisíc lidí. Slovinský cyklista Tadej Pogačar pátým celkovým triumfem vyrovnal rekord Tour de France. Nedělní závěrečnou etapu v Paříži vyhrál po dramatickém finiši Mathieu van der Poel z Nizozemska. Tolik další zprávy, přeju hezký den.
7: Rádio Český Blaník.
6: České písničky, které máte rádi.
0: A já přihazuju Václava Neckáře, Mademoiselle Giselle, 4 minuty po 9. Zdraví vás, Vlasta Suk. Za chvíli další rekord, tentokrát to bude mít co dočinění s jogou, tak si počkejte.

0: Opečková zmrzlina a vychlazená malinovka. Jsou věci, které se nemění.
1: Léto s Českým Blaníkem.

0: Co taky byste někdy vrátili třeba léto vašeho dětství? Iveta Bartošová, krásná písnička, vzpomínka na léto. Teď máme 9:45, vy posloucháte Rádio Český Blaník a jdeme za rekordy.
1: Co Čech, to rekord.
0: Teď si představte, že byste se postavili na hlavu a na té hlavě stáli třeba, já nevím, řekněme 10 vteřin, 15 vteřin, méně. No a teď si představte, že se to povedlo i za několik minut. Podrobnosti přidává náš strážce rekordů Pepíno Vaněk.
2: Muzeum rekordů eviduje i nejdelší výdrž v jógové pozici Shirshasana, což pro nás neodborníky znamená stojí na hlavě. Roman Havriliuk dokázal v této pozici setrvat po dobu 20 minut a 25 vteřin, přičemž jedinými styčnými body se zemí byla jeho hlava a jeho předloktí. Přátelé, někdy si to vyzkoušejte, není to vůbec jednoduché.
0: Tak jak jsem tam slyšel těch 20 minut, tak ta druhá část, 25 vteřin, ani těch 25 vteřin bych to nedal. Natož 20 minut a 25 vteřin. No, klobouk dolů.
1: Co Čech, to rekordman na Českém Blaníku.
0: Argema a prohrát není žádná hanba, tak to je další pohodovka, kterou vám posílám právě teď. No a za chvíli Bobra Motýl, další vyznání. Jsme Český Blaník, hrajeme české písničky, které máte rádi. A je pondělí 27. července.

Bobra Motýl, krásná písnička, vyznání ve vysílání Českého Blaníku z roku 2000. Mimochodem, věděli jste, že tuhle píseň kdysi ještě předtím naspívala Argema, kde taky Bobr působil, takhle zněla. A navíc tam bylo o sloku navíc.

Takhle tady zněla písnička v podání Argemy a ta sloka navíc. Do nového kabátu i bobr s motýlem oblékli tady v roce 2000.

0: Takže tolik písničce Vyznání. No a za chvíli už třeba Standa Vložek. Taková je láska má. Posloucháte Český Blaník, za 3 minuty bude 10:30.
1: Radio Český Blaník.
2: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
3: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
4: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
5: Historické centrum Tábora obsadí od 31. července do 2. srpna Komedianti v ulicích. Mezinárodní festival pouličního divadla nabízí cirkusové klauniády, pohybové divadlo, rodinná představení a hudbu. Více na www.komediantivulicich.cz. Vstup je zdarma.
6: Ty jo, my tu 2 dny nebyli a vy máte novou střechu.
7: Kde pak nová, zrenovovaná od Duratechu. Duratech. Renovace a nátěry střech.
6: Hotovo za 2 dny a za zlomek ceny výměny střechy.
7: Kalkulaci zdarma získáte na duratech.cz.
6: Duratech. Střecha jako nová za 2 dny.
8: Hej, už máš řidičák?
9: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
8: Fakt?
9: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
10: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
11: Střechy Bohemia Turovec. Hledáme šikovné kolegy na pozici rozpočtáře a stavby vedoucího. Máš zkušenosti v oboru? My je umíme více než nadstandardně ocenit. Ozvi se nám. Kontakt najdeš na www.střechybohemia.cz. Střechy Bohemia. Váš partner ve výškách.
1: Radio Český Blaník.

0: Tolik tedy Vašopat Ejdl a kněz i moja na rádiu Český Blaník ve 15:45. Tak co, kdy jste byli naposledy v nějakém letním kině? Možná, že tomu není tak dávno. Podle aktuálních statistik a průzkumů prý u nás v Česku popularita letních kin roste. Už jich máme skoro 600 a stále nová letní kina přibývají. Vznikají třeba v parcích nebo i na střechách budov. Ono je pravda, že když vyjde počasí, tak je to bezkonkurenční. Já jsem byl naposledy v letním kině asi před 15 lety a mám na to hezké vzpomínky. Tak to asi budu muset napravit a zase do nějakého letního kina vyrazit, protože se promítá o 106, jak jsem koukal. Například letní kino Rozkoš v České Skalici dnes promítá film Nečekané léto. Letní kino Mostkovice u vodní nádrže Plumlov chystá na středeční večer novou českou letní komedii Bardotky. V Jihlavě letní kino bude ve čtvrtek promítat komedii Poberta a třeba v Olomouci chystá na pátek Samotáře. A ještě zamíříme třeba do letního kina v Žadci. Tady můžete vyrazit na dovolenou v Českém ráji. No tak jste to slyšeli, letním kinům se daří a tak já přeju, ať se jim daří i v příštích měsících. Teď v létě zkrátka, to je neopakovatelná atmosféra, tak doporučuju. No a za chvíli už pro vás třeba Arnoš Pátek s písní Dívka nebo Ladislav Štajdl Mží ti do vlasu.
1: Nezmeškejte zahradní výprodej Visku. Sleva až 60% na všechen zahradní nábytek a doplňky. Všechno musí pryč. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
3: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
4: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě. A všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Hledáme nové kolegy na pozice operátorů výroby, CNC seřizovačů, technologů, směnových vedoucí. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidej se k nám. Více na btlbenešov.cz.
5: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl,

0: věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
1: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
1: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
3: Tvoříme, háčkujeme, tohle prostě milujeme.
4: Jsme pro háčkování.cz, e-shop a prodej na galanterie v Kostelci nad Labem.
5: Na e-shopu máme všechno skladem a okamžitě odesíláme.
6: Příze látky tvoření, našeho života koření.
4: Pro háčkování.cz.
7: To nejlepší z Prahy v Riegerových sadech. Groovy Market Fest přináší vybrané prémiové koncepty, módu, design, hudbu a komunitu lidí, kteří milují autentické zážitky. Pravidelný městský market se vrací každou první sobotu v měsíci. Zažij pilotní edici už 1. srpna. Více na groovymarketfest.com a Instagramu.
8: Radio Český Blaník.

0: Je 10 hodin, posloucháte Rádio Český Blaník a za námi Michal Peng. Horší, když se neotevře padák. Já se ještě vrátím k tématu, o které jsem mluvil před pár minutami, k těm letním kinům. Říkal jsem, že jejich obliba u nás v Česku roste a přišel mi vzkaz od posluchače Ondry, který zve do letního kina v Neratovicích. Dneska večer prýhrají film Po večerce a zítra komedii Bardotky. Tak klidně můžete vyrazit. Za chvíli už pro vás. Michal Tušný. Jak celá země vstává. Taky zaspívá Věra Špinarová. A nebude chybět Karel Gott. Kde pak ty ptáčku hnízdo máš? Jsme Český Blaník a hrajeme české písničky, které máte rádi. Tak si s námi zaspívejte ty další. Už za chvíli pokračujeme.
1: Jsme autoškola, jsme VP Centrum. Školíme profesionální řidiče i budoucí učitele autoškoly. Vlastníme kompletní vozový park. www.vtcentrum.cz. Prestižní zastřešená scéna Prima Hvězdné léto pod Žižkovskou věží. Od června do září si užívejte ty největší herecké hvězdy ve skvělých komediích. Zkrátka pohodové letní večery. Užijte si s námi tu pohodu a neváhejte. Vstupenky na divadlokalich.cz.
2: Historické slavnosti ve Zruči nad Sázavou již tuto sobotu. Celodenní program pro děti i dospělé. Těšit se můžete na šermířská vystoupení, divadlo nebo historické tance. Samozřejmě nebude chybět ani jarmark a prohlídky zámku. Na závěr dne vás pak čeká koncert kapely Iva Hajnová Band. V sobotu 1. srpna od 10 hodin ve Zruči nad Sázavou.
3: Každý všední den, krátce po 15. hodině.
4: 3 ve 3.
3: Na Českém Blaníku. Počasí na Českém Blaníku.
0: Tak dnes většinou pod mrakem. K tomu déšť nebo přehánky, později odpoledne už bez srážek. Teploty dnes od 20 do 25, na jeho východě až 28 stupňů. V 1000 metrech naměříme kolem 16 stupňů Celsia.
4: Zprávy na Českém Blaníku.
5: Hezký den přeje David Račák. Do Česka dorazí druhá letošní vlna veder. Zatímco v úvodu týdne bude ještě pod mrakem a místy zaprší a zabouří, od úterý se vyjasní a teploty začnou stoupat ke tropické třicítce. Horko vyvrcholí pravděpodobně před víkendem, kdy naměříme téměř 40 stupňů. Čekají nás také velmi teplé a dusné noci. Domácí chov slepic zažívá v Česku velký návrat. Stále více lidí si pořizuje vlastní slepice a spolu s nimi roste i zájem o kurníky a další vybavení. Proč tomu taky, říká předseda Svazu chovatelů drůbeže Pavel Dobrovolný.
6: Lidé se tak nějak postupně vracejí k hospodaření s malými domácími zvířaty. Ta slepice je taková nejběžnější. Je to jako návrat k nějakým tradicím, kdy si prostě každá domácnost, která má nějaký pozemek, byla schopná vyprodukovat vlastní konzumní vejce.
5: Velkým faktorem je také rušení klecových chovů. Zhruba 220 tisíc lidí, kteří byli evakuováni kvůli rozsáhlým lesním požárům ve francouzském departementu Gironde, se nebude moci vrátit domů, dokud nebudou požáry zcela pod kontrolou. Navíc se očekává možné zhoršení situace v důsledku očekávaného nárůstu teplot. No a fotbalisté Hradce Králové porazili v úvodním kole ligové sezóny Pardubice 2-1. Otroky poslal ve východočeském derby do vedení v závěru první půle Mick van Buren. Po změně stran zvýšil František Čech. Tobias Boledovič jen skóre korigoval. Tolik další zprávy, přeju hezký den.
4: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
0: 4 minuty po 10. vás od mikrofonu Českého Blaníku zdraví Vlasta Suk. Za okamžik vás pozvu na jednu zajímavou výstavu, která u nás v Česku nemá zatím obdoby, tak si počkejte. A teď si užijeme Marka Ztraceného. Za okamžik taky Michala Tučného. Dobrý den.

0: Takhle báječně vám hraje český Blaník. Věra Špinarová zpívala Vzpomínám, neboli Georgi. Už bude 10:45, Vlasta Zrku vás všechny zdraví, přeje krásné dopoledne. No a teď se podíváme do Chomutova. V tamním zooparku se totiž od soboty koná historicky první výstava kudlenek v Česku. A další podrobnosti nám poví zoolog Ondřej Vácha.
1: Máme kudlenky v podstatě z celého světa, zejména Afrika, jihovýchodní Asie, Jižní Amerika. Máme i českou kudlenku nábožnou a máme třeba i středomorské druhy. Ne všechny kudlenky, které se zde nachází, jsou dospělé, což znamená, že jim chybí ještě několik svleků, než jim narostou křídla a dosáhnou plné velikosti. Nicméně i ty nejmenší dospělé kudlanky zde můžou měřit něco kolem třeba 1,5 až 2 cm a ty největší dosahují velikosti určitě přes 15 cm.
0: Výstava se koná v prostorách bývalého hostince u Pratura, který je po částečné rekonstrukci, no a potrvá 3 týdny. Takže zdravíme do Chomutova a teď už si opět jdeme hrát. Michal David, chtěl bych žít tak, jak se má. Za okamžik taky Adam Ďurica a Mandolína. Krásné pondělí vám všem.

0: Lucie Bílá, písnička SMS, na Českém Hladníku za 6 minut bude 10:30. No a teď pro vás mám pozvánku na naše odpolední vysílání, krátce po 15. hodině. Opět namixujeme 3 písničky na společné téma. Tím dnešním společným tématem bude slovo kosmický. Tak si v duchu můžete tipnout, jaké písničky znáte, kde se zpívá o něčem kosmickém, a my vám je představíme a zahrajeme právě krátce po 15. hodině. Takže 3 ve 3 i dnes odpoledne pro vás. Za chvíli Karel Gott, Kde pak ty ptáčku hnízdo máš, a taky zaspívá Marie Rotrová písničku Doma, tak se těšte.
1: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
2: Na plátky.
3: Na kostky.
2: S medem.
3: S pivem.
2: Hlavně ať je na grilu. Právě teď u Zemana vepřový bůček 1 kg za pouhých 69,90. Ano, 69,90.
4: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman Maso uzeniny pro vepřový bůček za akčních 69,90. Ano, 69,90. A pozor, akce na bůček platí jen do této středy.
2: Více na prodejnyzeman.cz.
5: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
6: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
7: Zase mi došla náplň, když jsem potřebovala vytisknout důležité věci.
8: A kdy jindy by měla dojít, tak si objednej jednoduše novou natisknulevně.cz. Klidně hned přes telefon.
7: To vím, že nemusím do obchodu. Na e-shopu mají veliký výběr náplní, takže tam tu naši určitě seženu.
9: Tisknulevně.cz. Náplně hned.
10: Radio Český Blaník.

0: Další krásná písnička pro vás, Marie Rotrová, píseň ze seriálu Polabí doma. Za 10:55. No a teď je ten nejvyšší čas, abyste opět vzali své telefony a napsali mi na WhatsApp, po případě namluvili hlasovou zprávu, co byste chtěli nechat zahrát. Na telefonu 720-8363-07 a krátce po 11. hodině přáníčko vyplníme. Za chvíli Brontosauři a Valčíček a taky třeba Plavci bicykl.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Level Sprague. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Level Sprague v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
4: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
5: Dvě legendy poprvé spolu na jednom pódiu. Václav Neckář a Petr Spálený míří do Prahy na společný koncert.
6: Přijďte si užít večer plný nestárnoucích hitů, emocí a melodií, které provázely celé generace. Nenechte si ujít tento jedinečný zážitek. 26. melodií, které provázely celé generace. Nenechte si ujít tento jedinečný zážitek. 26. října v divadle Hibernia v

0: Český Blaník.
1: Já už co batole, rád jezdil na kole, za kouzlem přírodních krás. Jsem člověk z úrovní, ty pryze sportovní, co zvládne kopec i sráz.

ptáci mi zpívají ve vůni rozkvetlých lip. Den je tak slunečný, já myslím na slečny a hned je na světě líp.

0: To teda jo. Plavci a bicykl na Českém Blaníku. Teď je přesně 11 hodin, za chvíli počasí a dopravní servis, taky čerstvé zprávy. No a z písniček třeba Vítě Vávra, Dívka z Heřmánkové návsi.
1: No tak je ta dívka z Heřmánkové návsi.
0: Taky si dáme kabáty. Nebo Karla Černocha, Sen kovbojů.
1: Každý si přál.
0: Tak se těšte, hrajeme české písničky, které máte rádi. I mezi 11. a 12. hodinou.
2: Co je?
3: Dopravárt, vezeme vám pračku.
2: A co teď?
3: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
2: No tak to si rozumíme.
4: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Kačinu. Na přelomu července a srpna ožije zámek Kačina odvážným muzikálem 50 odstínů, klasickými rebely nebo rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
6: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
7: Počasí na Českém Blaníku.
0: Tak dneska většinou pod mrakem a během dne jsem tam přehánky nebo bouřky, ale odpoledne už by měly srážky ustávat a k večeru i polojasná obloha. V maximech dnes naměříme od 20 do 25 stupňů, na jihovýchodě tepleji až do 28 a v 1000 metrech na horách to bude kolem 16 stupňů Celsia.
8: Za volantem
7: s Českým Blaníkem.
0: A jak to vypadá na silnicích a dálnicích? Ví Martina z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
9: 30 minut naberete na D8 na Prahu mezi 44. a 29. kilometrem. Na vině je dopravní omezení. S opatrností projíždějte okolo dopravní nehody na 12. kilometru dálnice D46 na Olomouc. Pražský okruh brzdí směrem na Ruzyni od Vesce až k exitu Ořech, může docházet k blokovému odbavování v tunelech. 15 minut naberete na pražském okruhu také směrem na Modletice před Ořechem. Provoz brzdí na úrovni plzeňské D5. 10-minutové zdržení čeká řidiči jedoucí po D1 u Brna směrem na Prahu mezi 203. a 196. kilometrem. A práce na silnici způsobily 20-minutovou kolonu na D1 na Brno u Velkého Meziříčí.
0: Tak děkujeme, kdyby cokoliv, můžete kdykoliv využívat náš WhatsApp, namluvit hlasovku, pokud se setkáte s nějakými komplikacemi na telefonu 720 836307.
8: Zprávy na Českém Blaníku.
10: Hezký den přeje David Račák. Při ukončování smlouvy o dodávce energií se vyplatí být obezřetný. Za odstoupení dodavatel nemůže požadovat pokutu, realita ale často bývá jiná. V jakém případě sankci zaplatíte, vysvětlí mluvčí DTestu Lucie Korbeliusová.
11: Takovou výjimkou je smlouva o dodávkách energií se zafixovanou cenou, pokud neodstupujete ze zákonných důvodů. Přesto výše smlouvní pokuty nemůže být libovolná. Energetický zákon je zastropován na 40% průměrné denní spotřeby vynásobené cenou energií bez daní.
10: A to za každý den, který zbývá do konce smlouvy. Motoristé by podpořili uvedení menšinového podílu ve společnosti letiště Praha na burzu, řekl to ministr Boris Šťastný. Zároveň ale upozornil, že ve vládě ani na koaliční radě se ještě o tomto kroku nejednalo. Možné privatizace pražského letiště by se nebránil ani místopředseda ODS Alexandr Vondra. U hornorakouského Hinterstoderu zemřela 47-letá turistka z Česka, uvádí média s odvoláním na policii. Po ženě pátrali záchranáři, protože nedorazila do horské chaty, kde měla rezervovaný nocleh a její sestře se jí nepodařilo dovolat. No a fléretista Alexandr Šupenič po zisku titulu mistra světa poprvé v seniorské kariéře zakončí sezónu v roli světové jedničky. Do čela žebříčku Mezinárodní federace poskočil 32-letý šermíř z 5. místa, kterému patřilo před šampionátem v Hongkongu. Tolik další zprávy, přeju hezký den.
8: Rádio Český Blaník.
7: České písničky, které máte rádi.
0: 4,5 minuty po 11. hodině s vámi Český Blaník, Vlasta Soku mikrofonu a z éteru zní teď Lucie Vondráčková, ty jsi ten nej. Tak a se hezky poslouchá, dobrý den.

0: Radio Český Baník je s vámi, kabáti za námi, Colorado nás roztančila písničkou tahle kapela. No a za chvíli už třeba Jana Kratochvílová. Ještě předtím jedna podle vás.
1: Český Baník vám přináší
2: písničku na přání.
0: Několikrát denně můžete vybírat, ano, vždycky, když vás vyzveme, napište si, po případě zanechte hlasovou zprávu na našem WhatsAppu na telefonu 720 836 307. A jako první tu máme tento vzkaz. Prosím o zahrání písničky Vařili jsme kaši všem, kteří se těší na skvělý oběd, a taky všem na Český Blaníček. Děkuje Ondra. Tak Ondro, taky děkujeme, přejeme dobrou chuť k tomu obídku. No a tady už jí máme, tu kašičku. Jdeme na ni, Jiří Helekal pro vás.
2: Písnička na přání.
1: Na Český

0: prázdnou luce. Petr Janda, taky Petra Janů, a není nám už 17 ve vysílání Českého Blaníku, krátce před 12:30. Za chvíli už mě bude střídat kolega Michal Krusberský, bude s vámi od 12 hodin, ale za několik málo minut ho přivítáme v našem vysílání a já si ho tak trošku hudebně prověřím a vy, když budete poslouchat, tak schválně, jestli taky uhodnete, co jsem si pro něj nachystal. Bude to samozřejmě o českých písničkách. Do té doby Richard Miller, Srdce jako kníže Rohan, a já přeji stále pěkné dopoledne.
1: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
2: Přeci ho nevyhodím špinavej.
1: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
2: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
1: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat. Stačí, že je prázdný.
2: Aha, zase nějaká novota?
1: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
2: Co vám říkali?
1: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
2: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
1: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
2: To třídění je vlastně jednoduchý.
1: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
2: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
1: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
2: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
5: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
6: No, připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
7: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
8: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
7: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
9: firmanazážitky.cz.
10: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
11: Tak nečekejte, jezděte!
12: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
13: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
14: Více na kopecký.cz.
15: Radio Český Blaník.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Celý den jenom česky i slovensky.
2: Na Českém blaní.

0: Skupina Elán, Zalúbil sa chlapec, tady na Českém Blaníku. Ještě chvíle vás zdraví Vlasta Suk, ale už do studia dorazil taky kolega Michal Krusberský. Michale, vítej.
1: Je to tak? Skoro hezké poledne přeju.
0: Ano, ano, já tě vítám tady v práci a já už jsem před chvilkou posluchačům slíbil jednu věc, že se tě hudebně proskouším
1: a
0: posluchači se mohou zapojit taky v duchu, jestli budou vědět. Jo?
1: Ty chceš ze mě udělat úplnýho, víš co?
0: Naopak, já si jenom říkám, jestli ty české písničky znáš tak dokonale, a nebo ne. Takže já do toho pravého poledne ještě 100% zahraju 3. No a z těch si tě vyzkouším. Jo?
1: No nazdar.
0: Tak schválně. Dáme si za chvíli Karla Černocha, tuhle, Senko v boju. Každý si přál. A otázka na tebe. Kdo pak tuhle písničku naspíval po Karlu Černochovi v češtině?
1: V češtině dokonce, jo. Nebude to ten náš kámoš z Konopiště, Kuba Smolík?
0: Kuba Smolík, jo. No já, jo, je to tak? Tak vidíš, jeden bod už máš.
1: Je. Další otázka za 500.
0: Přesně. Další písnička, která zazní do 12. hodiny, je od Hany Zagorové Petra Reska. A tentokrát se ptám, kdo pak ji zpívá v originále.
1: Tak tady je to jasný. Hany, to bude ABBA.
0: Ano. No a ještě stihneme odehrát písničku od Valda Gangu o Zuzano. A tebe se ptám, Michale, kdo pak ji zpíval před Valda Gang, ale česky, ne v originále.
1: Tak tady je velká nápověda, že jo, tady je ten Valda. Takže Valda Van Matuška. No já tě mám, Zuzana se z okna vykloní
0: a šátkem zamává, zdychne z oka slzů. Tak já myslím, že to chce potlesk pro Michala.
1: Jo!
0: Ano, zná české písničky, tak... Tak schválně, jak jste dopadli vy, to by mě zajímalo, ale myslím si, že jste to taky dali. Vlasta Suk se tady loučí, za chvíli Michal Krusberský, uspěl, tak vám bude hrát české písničky. Mějte se báječně, ahoj.
2: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Rodinný dům v Brandýsu nad Orlicí za 5 milionů 990 tisíc korun, pozemek v Čachrově u Klatov za 1 259 874 koruny, pozemek v Ostoměři u Jičína za 2 miliony 150 tisíc, rodinný dům ve Veselí nad Lužnicí na Táborsku za 6 milionů 800 tisíc a rodinný dům v Červených Pečkách u Kolína za 8 milionů 995 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
3: Už tam budem?
4: Nech toho!
3: Raději už tam budem?
4: Přestaň! Štěl mě vedro!
5: Pohodová cesta? To chce kuře.
3: Mňam.
5: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, polk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
8: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl, je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Široký výběr karavanů i obytňáků, půjčovna, servis a kvalita. Prožijte své sny s karavany Sedlčany. karavanysedlčany.cz
9: Co Čech, to rekordman.
10: Není nás mnoho, ale máme mezi sebou spoustu výjimečných lidí.
11: Pojďte si s námi o nich povídat.
10: Každý všední den vždy po 9. a po 14. hodině.
9: Co Čech, to rekordman.
10: Na Českém Blaníku.
9: Radio Český Blaník.
12: Každý kluk si...

0: Na závěr toho dnešního dopoledního vysílání Iveta Bartošová málo mě zná a co si dáme na startu té další hodiny? Třeba bude Dalibor Janda s písničkou Krásně šílená.
1: Jsi krásně šílená.
0: A těšit se můžete i na Karla Gotta.
1: Neměla
0: a ještě Marcela Holanová a Cesty lásek. A další české písničky, které máte rádi hned po 12. hodině.
2: Jsme autoškola, jsme VP Centrum. Školíme profesionální řidiče i budoucí učitele autoškoly. Vlastníme kompletní vozový park. www.vpcentrum.cz.
3: Hej, už máš řidičák?
4: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
3: Fakt?
4: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
5: Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 600 myček, ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
6: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
7: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnes máme venku vesměs proměnlivou oblačnost, ale zítra se to změní, to už má být slunečno, jasno či polojasno, jen během dne přechodně až oblačno a večer se většinou vyjasní. Teploty půjdou také nahoru, naměříme 25 až 30 stupňů, jen na severu a severovýchodě kolem 23. No a na horách, tam nás čekají teploty okolo 19 stupňů. Tolik počasí a David Račák je tady s dalšími, teď už poledními zprávami.
8: Zprávy na Českém Blaníku.
9: Hezký den přeje David Račák. Na posledním zasedání před vládními prázdninami kabinet Andreje Babiše projedná návrh novely, která umožní převody vozidel bez návštěvy úřadů. Novelou zákona o účetnictví chce kabinet snížit počet firem, které musí zpracovávat výkazy o ekologických dopadech svého podnikání. Táborská zoologická zahrada má nový přírůstek, jejím 16-letý samec želvy ostruhaté jménem Bohouš, který doplnil čtveřici želv tohoto druhu. Více říká ředitel zoo Evžen Korec.
10: Ta želva ostruhatá jako třetí největší želva světa, tak dorůstá až 70 kg a do šířky krumíře kolem 1 metru. My zatím máme želvu, která je relativně mladá, ta váží teda pouhých v uvozovkách 16 kg.
9: Želva ostruhatá je bíložravec a jeho podstatnou část potravy tvoří nejrůznější trávy a rostliny. Tisíce obyvatel španělského ostrova Majorka v neděli večer protestovali proti nadměrné turistice. Demonstraci v době hlavní turistické sezóny svolala iniciativa Méně turismu, více života. Policie odhadla, že na demonstraci dorazilo zhruba 25 tisíc lidí. Slovinský cyklista Tadej Pogačar pátým celkovým triumfem vyrovnal rekord Tour de France. Nedělní závěrečnou etapu v Paříži vyhrál po dramatickém finiši Mathieu van der Poel z Nizozemska. Tolik další zprávy, přeju hezký den.
8: Rádio Český Blaník.
7: České písničky, které máte rádi.
0: 3 minuty po 12. hodině už se do služby hlásí Michal Krosberský, budu s vámi až do dnešní 6. No a za chvíli, přátelé, prozradím, které město třeba bude zelenější a taky vám budu hrát další české písničky. Karel Gott, Marcela Holanová anebo Xindlix, právě teď Puberťák.
11: Je mi 17, problém je v tom, že už 29 let. Když se podívám do zrcadla, říkám si, asi jsem se z

0: Božský Karel Gott, možná i k tomu pondělnímu obědu, pokud si ho zrovna dáváte. Tak dobrou chuť, to byla písnička Doremila. No a my se jdeme podívat na zelenější města. To je totiž celosvětový trend, který se snaží následovat třeba i Benešov. Co proto dělá, to nám prozradí sám pan místostarosta Roman Tichovský.
1: Benešově se snažíme, aby veřejný prostor byl každým rokem zase o něco příjemnější a hezčí. Zakládáme nové trvalkové záhony, naposledy například autobusovou nádraží. Pečujeme také o ty stávající na kruhových objezdech v centru města v ulici Pražská nebo před gymnáziem. Na zvelebování města spolupracujeme s odborníky, s technickými službami, s krajinářskou architektkou a studenty z střední zemědělské školy, kteří nám pomáhají záhony a městskou zeleň udržovat.
0: No a mně se to strašně líbí. Já se přiznám, že když jsem se poprvé třeba vrátil z Francie, kde to mají úplně všude tu městskou zeleň, jako jo, květináče, muškáty, prostě všude, tak jsem byl tím okouzlený. Já jsem rád, že už to pomaličku vzniká i u nás. Tak zdravíme do Benešova, možná se nechají inspirovat i další města a vesničky. A teď už zase jdeme hrát hezky česky. Za chvíli Martin Maxa, bude také Meky Žbírka a Marika Gombitová, ale začínáme plzeňskou kapelou Mandraže. Tady jsou Šrouby a Matice a Michale přeje dobré odpoledne.

0: Ráno v ulicích je taky Martin Maxa, který se před 6 lety rozešel se svojí přítelkyní a od té doby prý nemá pocit, že by chtěl s někým žít. Ale kdo ví, možná se to třeba změní, když potká tu pravou, že jo? Každopádně tenhle ten čerstvý 65-tník nemá úplně nádherný rok, protože ho čeká hned 5 operací, tak mu držíme palce, ať to všechno dobře dopadne. Za chvíli od nás Lucie a Marie, taky bude Dalibor Janda a taky vám řeknu, z jakého ovoce byste se mohli předávkovat. Podrobnosti za chvíli, teď rozhodně české písničky, které máte rádi.
1: Ahoj, tady Vašek Noit Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
2: Na plátky.
3: Na kostky.
2: S medem.
3: S pivem.
2: Hlavně ať je na grilu. Právě teď u Zemana vepřový bůček 1 kg za pouhých 69,90. Ano, 69,90.
4: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman Maso uzeniny pro vepřový bůček za akčních 69,90. Ano, 69,90. A pozor, akce na bůček platí jen do této středy.
2: Více na prodejnyzeman.cz.
5: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
6: Prázdniny, pádláč, paráda.
7: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
6: Užijte si prázdniny naplno s happysportem.
8: To nejlepší z Prahy v Riegerových sadech. Groovy Market Fest přináší vybrané prémiové koncepty, módu, design, hudbu a komunitu lidí, kteří milují autentické zážitky. Pravidelný městský market se vrací každou první sobotu v měsíci. Zažij pilotní edici už 1. srpna. Více na groovymarketfest.com a Instagramu.
9: Rádio Český Blaník.

Tak tohle byla Alžběta, jak silná mám tu stát. Přátelé, milujete melouny? Já strašně. Jsem během léta na nich vysloveně závislý a když je dobře uzrálý, křupavý a skvěle vychlazený, tak si klidně vezmu polívkovou lžíci a jsem schopný celou půlku sníst na posezení. Ale teď si tady zrovna čtu, že některým lidem může takové počínání přivodit docela zdravotní komplikace. A tím rozhodně nemyslím rychlý krok na záchod, jo? Meloun totiž obsahuje 90% vody a kdo ho během krátké doby sní několik kilogramů, přijme zároveň také velké množství tekutin. Zatímco zdravý organismus si s těmito tekutinami většinou poradí, u lidí se srdečním selháním může dojít k přetížení oběhového systému. Srdce už nemusí prostě zvládnout ten zvýšený objem tekutin. Ty se začnou hromadit v organismu. Objeví se otoky, rychlý nárůst hmotnosti zhorší se duše.

0: Parku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
1: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Štany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzla a my jsme u toho.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
3: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
4: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. Tři patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
5: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
6: Písnička na přání.
7: Každý všední den vždy po 8, po 11 a po 17 hodině.
6: Písnička na přání na Českém Blaníku.
7: Český Blaník.
6: To je Blaníček.

0: Maruška Rotrová na závěr hodiny a písnička zřejmě letos nikde nejsou kytky, tak my pro vás rozhodně máme písničky, už za chvíli Buty nad stárem koní. Taky si dáme Petra Nováka a Přátelství na Entou. A ještě Hanka Zagorová a Drupy a taky Setkání. A bude jich víc, za okamžik pokračujeme.
1: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy.
2: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
3: Tvoříme, háčkujeme, tohle prostě milujeme.
4: Jsme pro háčkování.cz, e-shop a prodejna galanterie v Kostelci nad Labem.
5: Na e-shopu máme všechno skladem a okamžitě odesíláme.
6: Příze látky tvoření, našeho života koření.
4: Pro háčkování.cz.
7: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dneska máme vesměs zataženo, občas také s přeháňkami. Zítra už má být polojasno až skoro jasno se sluníčkem, jen během dne přechodně může být oblačno a večer další vyjasňování. Teploty půjdou nahoru, 25 až 30 zítra naměříme. Na severu a severovýchodě kolem 23 a na horách tam se rtuť poměru zastaví na 19 stupních. Tolik počasí a David Račák ví, co se dál děje zajímavého.
8: Právě na Českém Blaníku.
9: Hezký den přeje David Račák. Do Česka dorazí druhá letošní vlna veder. Zatímco v úvodu týdne bude ještě pod mrakem a místy zaprší a zabouří, od úterý se vyjasní a teploty začnou stoupat ke tropické třicítce. Horko vyvrcholí pravděpodobně před víkendem, kdy naměříme téměř 40 stupňů. Čekají nás také velmi teplé a dusné noci. Karlovarský kraj chce přivést více mladých lékařů do menších obcí, proto podpoří odborné praxe studentů medicíny přímo ve venkovských ordinacích. Co si během nich budoucí doktoři vyzkouší, přiblíží za hejtmanství Jana Boučková.
10: Studenti si během praxe vyzkouší nejen práci s moderními diagnostickými přístroji, ale také pestrost a samostatnost, kterou práce venkovského praktického lékaře nabízí. Právě osobní zkušenost je má motivovat k tomu, aby se po dokončení studia do regionu vrátili a našli zde své profesní uplatnění.
9: Kraj přispěje na každou praxi studentovi i ordinaci 1000 korun za každý absolvovaný den. Zhruba 220 tisíc lidí, kteří byli evakuováni kvůli rozsáhlým lesním požárům ve francouzském departementu Gironde, se nebude moci vrátit domů, dokud nebudou požáry zcela pod kontrolou. Navíc se očekává možné zhoršení situace v důsledku očekávaného nárůstu teplot. No a fotbalisté Hradce Králové porazili v úvodním kole ligové sezóny Pardubice 2-1. Otroky poslal ve východočeském derby do vedení v závěru první půle Mick van Buren. Po změně stran zvýšil František Čech. Tobias Boledovič jen skóre korigoval. Tolik další zprávy, přeju hezký den.
8: Rádio Český Blaník.
7: České písničky, které máte rádi.
0: A za chvíli si posvítíme taky na další uzavírku, která nás čeká, ale nejdřív písničky. Tady jsou Buty a Michal vás zdraví.

0: Myslím, že Aleše Brychtu vám představovat nemusím. Dívka s perlami ve vlasech doznívá 16 minut po 13. hodině. No a my se teď podíváme na jedno dopravní omezení. Dojde k němu v noci z pátku na sobotu, a to na silnici 1/35 z Liberce na Prahu, konkrétně u Hodkovic nad Mohelkou. Stavbaři tam budou osazovat nosníky nového mostu a podrobnosti už nám teď prozradí také mluvčí ŘSD Petra Drkulová.
1: Klíčovou částí stavby bude osazení 24 nosníků, které vytvoří nosnou konstrukci nového mostu. Jejich celková hmotnost přesahuje 470 tun. Pro jejich osazení bude využit mobilní jeřáb o nosnosti 200 tun. Zahájení osazování nosníků si vyžádá noční uzavírku silnice první třídy číslo 35 ve směru z Turnova na Liberec.
0: No a já pro jistotu ještě prozradím, že objízdná trasa povede přes exit 39, Paceřice, Žďárek, Jílové a Hodkovice nad Mohelkou. Takže řidiči, obrňte se trpělivostí, jestli tam v noci pojedete zpátku na sobotu. No a samozřejmě zdravíme i silničáře, aby to všechno zvládli. Teď už ale hrajeme, za chvíli Olga Lounová a nejdřív Petr Novák. Přátelství na tentou.

0: Hanka Zagorová a Drupy a taky jejich setkání. A věřím tomu, že během víkendu se těch setkání absolvovali mnoho, že jste, pravda, občas třeba narazili v obchodech i na někoho, s kým jste se setkat úplně nechtěli. I to se bohužel stává. Já doufám, že ale setkání s českými písničkami pro vás vždycky příjemné. Za chvíli Lucka Bílá, Mně se stýská, anebo Olympik, Nech to být.
1: Na plátky.
2: Na kostky.
1: S medem.
2: S pivem.
1: Hlavně ať je na grilu. Právě teď u Zemana vepřový bůček 1 kg za pouhých 69,90. Ano, 69,90.
2: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman Maso uzeniny pro vepřový bůček za akčních 69,90. Ano, 69,90. A pozor, akce na bůček platí jen do této středy.
1: Více na prodejnyzeman.cz.
3: Historické centrum Tábora obsadí od 31. července do 2. srpna Komedianti v ulicích. Mezinárodní festival pouličního divadla nabízí cirkusové klauniády, pohybové divadlo, rodinná představení a hudbu. Více na www.komediantivulicích.cz. Vstup je zdarma.
4: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
5: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, CZ.
6: Písničky, které dobře znáte.
7: I ty, které jste už dlouho neslyšeli a rádi si je s námi znovu zaspíváte.
6: Přesně takový je Český Blaník. Náš hudební dárek pro všechny milovníky českých písniček.
7: Český Blaník. V digitální síti DAB
6: i na webu radioblaník.cz.
7: Rádio Český Blaník.
6: České písničky, které máte rádi.

0: Gravis na Českém Blaníku a zkoušky z lásky, ale řekněte sami, že žádné zkoušky ani maturity vás úplně nepřipraví na reálný život a také na reálnou práci. Schválně, pamatujete si ještě na svůj první den v práci, jaké to bylo? Já teda trošku matně, ale vím, že jsem z toho byl určitě pěkně vystrašený. A na svůj první den nezapomene ani mladík z Německa, který nastoupil první den do supermarketu a hned měl na paletě paleťákem převést basy s pívem. No, ale na té hrebolaté cestě se mu ty basy hezky rozkývaly a samozřejmě, že se rozsypaly, pivo se rozbilo a rozlilo na chodník. Ku podivu ho šéf hned nevyhodil, řekl mu jenom, že to bylo naposled a že bude muset tu škodu uhradit. Takže tenhle mladík asi pár měsíců bude pracovat zadarmo. Ale pro vás tady mám taky zadarmo další písničky. Karel Gott, Holky a nebo Honza Kalousek. Projdeme se ulicí už za chvíli.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Wolf máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
5: Jsme autoškola, jsme VT Centrum. Školíme profesionální řidiče i budoucí učitele autoškoly. Vlastníme kompletní vozový park. www.vtcentrum.cz.
6: Ty máš ale velký nápis. Tak to nic, já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
7: Český Blaník.

0: Ty honem běžíš při voně, a dřív, než začneš vyprávět, co jsi viděl, či ptáš.
1: Já.
0: Mívám hud žárlit na ten květ, to

0: Jo, tak jsme se na chvilku zasnili. Hanka Hegerová, Petr Habka a jejich Levandulová ve 14.00 na Českém Blaníku. A za chvíli pokračujeme třeba i s Luckou Vondráčkovou Láska umí víc. Rozparádí nás taky Vanastovy věci s Bednou od whisky. A nebude chybět ani Valdemar Matuška. A budou i další české písničky, které máte rádi. Za malý okamžik.
1: Hej, už máš řidičák?
2: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
1: Fakt?
2: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
3: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas Plus.cz.
4: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Zase mi došla náplň, když jsem potřebovala vytisknout důležité věci.
6: A kdy jindy by měla dojít, tak si objednej jednoduše novou na tisknulevně.cz. Klidně hned přes telefon.
5: To vím, že nemusím do obchodu. Na e-shopu mají veliký výběr náplní, takže tam tu naši určitě seženu.
7: Tisknulevně.cz. Náplně hned.
8: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnes převládá zatažená obloha s dešťovými přeháňkami, ale zítra už bude svítit spíše sluníčko. Čekáme polojasno až jasno, až během dne mohou přijít nějaké ty mraky a teploty 25 až 30 stupňů. Na severu a severovýchodě kolem 23 a na horách do 19 stupňů Celsia. Tolik počasí na zítřek a teď čerstvé zprávy a David Račák s nimi ve studiu.
9: Zprávy na Českém Blaníku.
10: Hezký den přeje David Račák. Při ukončování smlouvy o dodávce energií se vyplatí být obezřetným. Za odstoupení dodavatel nemůže požadovat pokutu, realita ale často bývá jiná. V jakém případě sankci zaplatíte, vysvětlí mluvčí DTESTu Lucie Korbeliusová.
11: Takovou výjimkou je smlouva o dodávkách energií se zafixovanou cenou, pokud neodstupujete ze zákonných důvodů. Přesto výše smluvní pokuty nemůže být libovolná. Energetický zákon je zastropoval na 40% průměrné denní spotřeby vynásobené cenou energií bez daní.
10: A to za každý den, který zbývá do konce smlouvy. Motoristé by podpořili uvedení menšinového podílu ve společnosti letiště Praha na burzu, řekl to ministr Boris Šťastný. Zároveň ale upozornil, že ve vládě ani na koaliční radě se ještě o tomto kroku nejednalo. Možné privatizace pražského letiště by se nebránil ani místopředseda ODS Alexandr Vondra. U hornorakouského Hinterstoderu zemřela 47-letá turistka z Česka, uvádí média s odvoláním na policii. Po ženě pátrali záchranáři, protože nedorazila do horské chaty, kde měla rezervovaný nocleh a její sestře se jí nepodařilo dovolat. No a fleretista Aleksandr Šupenič po zisku titulu mistra světa poprvé v seniorské kariéře zakončí sezónu v roli světové jedničky. Do čela žebříčku Mezinárodní federace poskočil 32-letý šermíř z 5. místa, kterému patřilo před šampionátem v Hongkongu. Tolik další zprávy, přeju hezký den.
9: Rádio Český Blaník.
8: České písničky, které máte rádi.
0: Už za chvíli se podíváme na novinky na kolejích, ale nejdřív Lucka Vondráčková. Láska umí víc. Dobré odpoledne přeju. Znám.

panstvo nečeká, jsou dlouhý sloty do nebe a štreka daleká. Nebeskýho báru, já sucho v krku mám, tak kopni do tý bedny, ať na

0: Tolik Jirka Korn a jeho windsurfing, 15 minut po 14. hodině. My teďka z moře míříme na železnice, protože železniční doprava prochází velkou modernizací. Jen letos investují České dráhy do vozového parku, přátelé, 20 miliard korun. Podrobnosti nám dodává mluvčí Petr Šťáhlavský.
1: V letošním roce budou dokončeny dodávky motorových jednotek Regiofox, lokomotiv Siemens Vectron pro rychlost 230 km hodině a už bylo dodáno také 36 vozů do ucelených 9 vozových jednotek Comfortjet. Letos tak bylo, nebo ještě během prázdnin bude dodáno celkem 94 různých vozidel pro České dráhy. Obnova vozidel ale nekončí. Probíhá výroba a schvalování elektrobateriových vlaků pro Moravskoslezský kraj, těch je 15. Zároveň s dodávkami nových vozidel rušíme starší lokomotivy a vagóny.
0: No, já ještě dodám, že třeba od roku 2022 pořídili dráhy přibližně 700 nových vozidel. Průměrné stáří vlaku je tak aktuálně 31 let, takže doufám, že se to bude jenom zlepšovat. A třeba za 100 let už tady budeme fičet úplně v něčem jiném. A my si teď písničku za 100 let taky dáme.

0: Tak tohle byl Marek Ztracený alias Miroslav Slodičák. Ano, tak se Marek Ztracený dřív taky jmenoval. Jeho začátky byly velmi skromné, dokonce předskakoval Anetě Langerové, pak se stal objevem roku v anketě Český Slavík. No a pak už to šlo rovnou nahoru, že jo? V roce 2023 se mu podařilo třikrát vyprodat Eden, bylo tam více než 100 000 lidí. No a už za pár dnů, 7. srpna, ho čeká další velký milník, a to Letenská plán. Ano, pláň. Je to tak, už předevčírem tam přijeli první ze 140 kamionů, které tam přivážejí pódium a celou techniku, takže to bude úžasná a velká věc a věřím, že vy tam taky možná budete. U nás na Českém Blaníku budou za chvíli Iveta Bartošová a také Valdemar Matuška. Holky, já mám všechny rád.
1: Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 607. Ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
2: Nová kulturní sezóna v kulturním domě Josefa Suka Sedlčany je tady. Získejte předplatné divadla za 2100 korun a užijte si 7 skvělých divadelních večerů. Nebo si vyberte předplatné poezie, slova a hudby za 850 korun na 4 výjimečné pořady. Ušetříte 40% oproti běžným vstupenkám. Kupujte na kdojs.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
3: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.

0: Pokud momentálně někde stojíte v kolonách, v autě, tak doufám, že vás do pohody naladil aspoň Vlasta Redl s Bohem Kalánečko.
1: Co Čech, to rekord.
0: A teď už zase jeden domácí rekord. Pepíno Vaněk z Pelhřimovského muzea rekordů a kuriozy přináší dneska další. A bude to o józe.
2: Muzeum rekordů eviduje i nejdelší výdrž v jógové pozici Shirshasana, což pro nás neodborníky znamená stojí na hlavě. Roman Havriliuk dokázal v této pozici setrvat po dobu 20 minut a 25 vteřin, přičemž jedinými styčnými body se zemí byla jeho hlava a jeho předloktí. Přátelé, někdy si to vyzkoušejte, není to vůbec jednoduché.
0: No já už teď vím, že si to ani zkoušet nemusím, že bych to nezvládl ani pár sekund, ale vám držím palce a taky vám posílám Petra Reska za chvíli.
1: Co Čech, to rekordman.
3: Na českém Blaníku. Jsme autoškola, jsme VP Centrum. Školíme profesionální řidiče i budoucí učitele autoškoly. Vlastníme kompletní vozový park. www.vtcentrum.cz.
4: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
5: Zase mi došla náplň, když jsem potřebovala vytisknout důležité věci.
6: A kdy jindy by měla dojít? Tak si objednej jednoduše novou na tisknulevně.cz. Klidně hned přes telefon.
5: To vím, že nemusím do obchodu. Na e-shopu mají veliký výběr náplní, takže tam tu naši určitě seženu.
7: Tisknulevně.cz. Náplně hned.
8: Když se zahradnictví v Jevanech večer zavře, přiletí víly, probudí skřítky a celé zahradnictví se promění v pohádku. Ráno se všechny kouzelné bytosti schovají do květin, pod stromy i barevné trvalky. A najít je dokážou jen děti. Přijďte 1. srpna na pohádkovou školku do zahradnictví Jevany. Čeká vás den plný her, kouzelná stezka, pohádková překvapení, občerstvení pro malé i velké a také letní slevy pro krásnou zahradu. Zahradnictví Jevany. Místo, kde každé léto ožívají pohádky. lesy.cz, u.cz.
9: Český Blaník.

který štěstím brečí tím, co je žár a pak déšť, který vpíjí země si. Rozumíš, ty si tím, co je šťastné ve

0: Hej Tony, Jitka Molavcová teď před 15. na Českém Blaníku a po 15. hodině si dáme Modré nad hlavou a Dalibora Jandu. Taky si poslechneme Pepu Laufra s Bohem lásko, já jedu dál. A šňůry natáhneme i s kapelou Krištof. A další české písničky, které máte rádi, hned po zprávách.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy.
4: Českém Blaníku.
0: Zítřejší den bude podle meteorologů polojasný až jasný, čili se sluníčkem, jen přechodně se nám ukážou mraky a teploty půjdou nahoru. 25 až 30 stupňů na severu a severovýchodě, tam bude jenom kolem 23 a na horách do 19 stupňů Celsia. Teď už koukám, nastala změna u zprávarského mikrofonu, už je tady Monika Holubová a odpolední zprávy.
5: Zprávy na Českém Blaníku.
6: Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Vláda se chystá umožnit registraci aut bez návštěvy úřadů. A víc ke změně u SPZ tak řekl po jednání kabinetu premiéra Andreje Babiše v České televizi ministr průmyslu Karel Havlíček.
7: Kdo bude chtít, bude si moci svoji značku ponechat i při změně auta. Přitom současně budeme automatizovat další procesy, pokud stát tu konkrétní informaci už má, což myslím, že je také něco, po čem jsme dlouho volali, nemá důvod ji znovu požadovat po občanovi.
6: Vláda dnes také omezila případnou výstavbu větrných elektráren pomocí snížení původního rozsahu tzv. Akceleračních zón na 11%. Policie je od rána kvůli výhrušce bombou v pohotovosti. Kontroluje 400 úřadů, obchodních center a dalších budov po celém Česku. Postupně kontaktovali také provozovatele a objekty, kontrolují za běžného provozu. Podle dosavadních informací hodnotí závažnost výhrušky jako nízkou. Na kopci Tlustec na Českolipsku se zřejmě znovu začne těžit čedič. Těžařská společnost chce zahájit přípravné práce už příští rok. Musí ale získat povolení báňského úřadu. Hornina se tam dolovala naposledy před víc než 20 lety. Obyvatelé ale s obnovením těžby nesouhlasí. Barbora Krejčíková si po semifinálové účasti na turnaji v Praze polepšila ve světovém žebříčku. Poskočila o jedno místo a je na 25. pozici. Tereza Valentová, která na štvanici v sobotu také marně bojovala o postup do finále, zůstala na 64. příčce a je taky nadále 9. Češkou v pořadí WTA. Tolik zprávy, hezké odpoledne.
5: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
0: A taky vám už za chvíli prozradíme, jakou cenu získal Jiří Lábus, ale rozhodně si dáme i 3 ve 3. A ze všeho nejdřív si dáme Dalibora Jandu. Michale, s vámi.

dospal ještě jeden verš.

Je tu někde telefon? Haló? Haló, to jsem já, lásko. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj už jsem vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

0: kamaráde, vlnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lápek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem lásku, já jedu dál. S Bohem láskou já jedu dál.
1: Ano, Pepa Laufer s Bohem láskou já jedu dál a my se taky posuneme v tom našem odpoledním programu.
2: Rádio Český Blaník. 3 ve 3.
1: Přátelé, hvězdy a vesmír, to nás fascinuje už od začátku našeho bytí na planetě, tak není vůbec překvapením, že i v našem hudebním archivu nacházíme spoustu kosmických písniček a ty si dneska právě dáme. Hanka Zagorová už za chvíli bude s kosmickým snem, ano, kosmický sen, taky bude Michal Tučný a Zdeněk Rytíř, se kterým se projdeme tak trošku na kosmickém vandru a ještě si dáme jednu kosmickou lásku v podání Věrky Špenarové. Takže nasedáme do rakety a letíme.
3: 3 ve 3
2: na Českém Blaníku.

0: Blanu jenom česky.
1: Český Blaník.
2: Vem mě na kosmický vandr, přece bys v tom, brácho, nejel sám.
3: Jen si zbalím ten

šlo si stopnout rakety a nechat se šoupnout na jinou planetu, třeba támhletu říct.

0: a nad ní čistej tetelí se vzduch.
1: Po dešti duha směr mi určí a nikde beton novej jí.

0: Kosmická láska, podání Věrky Špinarové, 15:24 na Českém Blaníku. No a pokud vy máte nějakou lásku, tak ji za chvilku můžeme poslat třeba nějakou písničku a pozdravíme i všechny Věroslavy, kteří dneska mají svátek. Všechno nejlepší za chvíli od nás, kromě těch slibovaných Krištofů, i Marcela Březinová a nebo kapela Olympic. Giordano Bruno už za malý okamžik.
1: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
2: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
3: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
2: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
3: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
2: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
3: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
2: Takže moje láhev od Limči může být příště mikina? Hustý.
3: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
2: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Nezmeškejte zahradní výprodej Visku. Sleva až 60% na všechen zahradní nábytek a doplňky. Všechno musí pryč. Visk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
7: Český Blaník.
8: To je Blaníček.

0: Tak my se taky pozreme, co pro vás máme. Meky Žbírka za námi a my tady máme pohled do Uherského Hradiště. Tam se totiž koná už 52. ročník letní filmové školy. A už se také udílejí ceny Asociace českých filmových klubů. Tu výroční obdržel Jiří Lábus, který prozradil, že vlastně nikdy nechtěl být ničím jiným než hercem.
1: Já jsem si opravdu celý život v podstatě šel za tím snem být herec a ty ostatní věci měl si moc nezajímavé. Mě nevadilo, že mám 4 z matiky a když matce to velmi chudince vadilo. Já měl takový zvláštní svět už jako dítě. Jo. Mě bylo třeba 12 a já jsem hrozně rád čet a já jsem třeba už v té době čet povídky Vančury. Jo. A mám chalupu ve Volyni u Strakonic. A já jsem si představoval v těch 12-13 letech, že jsem filmový režisér a že chodím a že hledám lokace. Ty povídky jsem si obsadil opravdu normálníma hercema.
0: No proč ne? Takovou fantazii má mnoho z nás. Já takhle fantaziruju každý den a vysnívám si své zámky větrné, jak se říká, ale pak musím zpátky do reality. Stejně jako my teď na Českém Blaníku. Samozřejmě panu Lábusovi gratulujeme k tomuto ocenění. Mimochodem letní filmová škola se v Uherském Hradišti bude konat až do čtvrtka, tak můžete ještě zaskočit, pokud nějaké lístky jsou. No a my vám budeme hrát Karla Gotta anebo Marušku Rotrovou za chvíli.
2: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
3: No u nás v Resortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
5: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
6: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
7: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
9: Tvoříme, háčkujeme, tohle prostě milujeme.
10: Jsme pro háčkování.cz, e-shop a prodejna galanterie v Kostelci nad Labem.
11: Na e-shopu máme všechno skladem a okamžitě odesíláme.
12: Příze látky tvoření, našeho života koření.
10: Pro háčkování.cz.
13: Střechy Bohemia Turovec. Hledáme šikovné kolegy na pozici rozpočtáře a stavby vedoucího. Máš zkušenosti v oboru? My je umíme více než nadstandardně ocenit. Ozvi se nám. Kontakt najdeš na www.střechybohemia.cz. Střechy Bohemia. Váš partner ve výškách.
14: Rádio Český Blaník.
15: To je i má.

se v nich stovky kapek deště. Vstávej, už bude den. Ještě včera jsem ti ukradl pentli růžovou, dneska bych už chtěl mít mnohem víc. A kdyby tu pentli našli náhodou,

ti jednou k ránu zasvítání.

tancovat a necháme čas kolem nás ubíhat. Je skoro půlnoc, já bych tě chtěl moc.

0: Zrychlíme krok, protože Lenka Filipová má pravdu, za všechno může čas, tak aby nám nic neuteklo, tak si už v příští hodince dáme Ameriku a Lucii. Taky bude Anna K, vždycky se budeme znát.
1: A já to začínám chápat.
0: A ještě jedna hodně povedená spolupráce kapely Jelena i Jiřího Pavlici. Miluju tě. A budou i další české písničky, které máte rádi. Tak si na ně počkejte, za malý okamžik pokračujeme.
2: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Level Sprague. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Levels Prague v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
3: Historické slavnosti ve Zruči nad Sázavou již tuto sobotu. Celodenní program pro děti i dospělé. Těšit se můžete na šermířská vystoupení, divadlo nebo historické tance. Samozřejmě nebude chybět ani jarmark a prohlídky zámku. Na závěr dne vás pak čeká koncert kapely Iva Hajnová B. V sobotu 1. srpna od 10 hodin ve Zruči nad Sázavou.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz

0: Českém Blaníku.
1: Zítřejší den bude polojasný až jasný, i když během dne přechodně se může ještě zatáhnout, ale bude to spíše ojediněle. Teploty 25 až 30 stupňů a na severu a severovýchodě tam naměříme maximálně 23 stupňů. Na horách pak do 19. Teď Monika Holubová se mnou ve studiu a to znamená, že si dáme další zprávy.
2: Zprávy na Českém Blaníku.
3: Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Vláda navrhla pro výtvarníka Milana Knížáka pohřeb se státními poctami. Po jednání vlády to dnes řekl vicepremiér Karel Havlíček. Podmínkou bude ale souhlas rodiny. Pohřeb se státními poctami by podle Havlíčka mohl probíhat podobně jako v minulosti v případě herečky Vlasty Chramostové. Milan Knížák zemřel ve věku 86 let. Lepící pasti na stromech můžou zabíjet chráněné živočichy. Pražská zvířecí záchranka proto varuje před jejich používáním při ochraně dozrávajícího ovoce. Víc už za Český svaz ochránců přírody říká Petr Stýblo.
4: Chytají se do toho ptáci, veverky, netopíři, prostě všechna zvířata, která se nějakým způsobem pohybují na stromech, pak hynou velmi krutou smrtí. Dost často se nám stane, že nám pak lidé volají, že to netušili, že si vylepili kolem kmene meruňky lepící pásky, které si koupili v obchodě. A teďka tam mají přilepenýho brhlíka.
3: Kromě toho, že lepící pasti můžou usmrtit živočichy, jejich používání v Česku zakázané. Česká obchodní inspekce zajistila na tržnici v Hatích na Znojemsku padělky za 1,40 milionů. Šlo hlavně o oblečení, obuv, kabelky a další výrobky s padělanými značkami. Inspektoři se od dubna do července vraceli na kontroly do tržnice opakovaně. Kouř z požáru ve Španělsku a Francii se dostal až nad Česko. Podle Českého hydrometeorologického ústavu byl vidět na snímcích z Družice. Kouř byl podle naměřených údajů ve výšce od 3 do 4,5 kilometru nad zemským povrchem. Obávat se zvýšené koncentrace zplodin při zemi, ale nemusíme. Tolik zprávy, hezké odpoledne.
2: Rádio Český Blaník.
0: České písničky, které máte rádi.
1: A za chvíli také písnička dnešního dne. A do té doby třeba Brontosauři a nebo teď hned Amerika a Lucie. Michal Krusberský stále s vámi, tak přeju pohodu a dobrou náladu.

0: Sulejmon. Tak to byly Marta Athena Eleftheriadu, Sulejmon, 14 minut po 16.
1: Písnička dne.
2: Na Českém blaníku.
0: Ano, možná už jste z práce doma, řešíte běžné záležitosti, jako co budete dělat s dětmi, kde půjdete nakoupit a kdy, kdo vynese koš, co uděláte k večeři a tak dále. Prostě stává se z vás momentálně takový rodinný typ, stejně jako z pokáče, protože toho si dáme už za okamžik a mě by zajímalo, jak ta písnička třeba vznikla.
3: Písnička rodinný typ vznikla tak, pamatuju si to doteď, když moje manželka uspávala naše první dítě a já jsem se poprvé asi za půl roku dostal někdy teda v 10 večer k psaní songu a najednou ze mě vypadla písnička Rodinný typ a přišlo mi to, že by to mohlo být docela dobrý, že těch rodinných typů u nás asi je víc, tak uvidíte, jestli se vám bude líbit.
0: Přesně tak, člověk se v tom přímo vidí, vidíte, tak si ho dáme teď hned.
2: Písnička dne
1: na Českém blaníku.
4: Mládí jsme se o víkendu s kámošema zrušili,

sezóna. Jenom meruňky chytli plíseň, rodinný typ, mám to rád. Neruš mě, jdu grilovat. Někdo píše statusy,

0: Anna K. Vždycky se budeme znát. A já už jsem tady v pátek mluvil o tom, že na obrazovky České televize se vrací seriál Sandokan, který si možná ještě pamatujete z mládí. Tentokrát přichází v nové upravené verzi, myslím tím jako, že je to vyčištěno, dobarveno, ale v původním, ne v původním znění, v původním dabingu, takže přesně tak, jak si to pamatujete. A my si Sandokana dáme i za chvíli, ale v podání Standy Hloška a Petra Kotfalda.
1: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Kačinu. Na přelomu července a srpna ožije zámek Kačina odvážným muzikálem 50 odstínů, klasickými rebely nebo rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz. Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
2: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
3: Otestuj Subaru Sedlčany.
4: Už jste řídili nový Forester, model Crosstrek nebo legendární Outback?
3: Přijďte si nezávazně otestovat nejnovější modely Subaru do Sedlčan a zjistíte, že jiné auto už nechcete. Nyní skladová vozidla ihned k odběru za zvýhodněné ceny. Jsou místa, kam vyjede jedině Subaru. www.autovero.cz.
5: Radio Český Baník.

0: Jirka Schellinger a taky Helena Vondráčková. Vyskoč, vstávej, k nám se dej a vy se k nám teď taky můžete teoreticky přidat. Přátelé, pokud jste dneska měli docela náročný den, což pondělky většinou bývají, tak si teď můžete udělat pohodlíčko, dát si něco dobrého a my vám k tomu dáme i vaši oblíbenou písničku. Ano, je to tak, už příští hodince hrajeme na přání a už teď si můžete písničky objednávat pomocí SMSky anebo zprávy přes WhatsApp na 728363 07. Tak doufám, že tohle číslo už máte poctivě uložené a že nám klidně můžete svoji žádost poslat. Za chvíli ode mě ještě Činasky a taky Michal David a pak už se vrhnu na ty vaše vzkazy.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
3: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě. A všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Hledáme nové kolegy na pozice operátorů výroby, CNC seřizovačů, technologů, směnových vedoucí. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidej se k nám. Více na btlbenešov.cz.
4: Ty jo... My tu dva dny nebyli a vy máte novou střechu.
5: Kde pak nová? Zrenovovaná od Duratechu. Duratech. Renovace a nátěry střech.
4: Hotovo za dva dny a za zlomek ceny výměny střechy.
5: Kalkulaci zdarma získáte na duratech.cz.
4: Duratech. Střecha jako nová za dva dny.
6: Rádio Český Blaník.
7: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
6: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
7: I takové, které si s námi zpívají i naše děti.
6: Rádio Český Blaník.
7: České písničky, které máte rádi.
6: Rádio Český Blaník.

Leona Machálková, proč nejsi tam, kde já? Tak doufám, že my jsme s vámi všude tam, kde chcete, abychom s vámi byli, protože ve sluchácích si nás můžete naladit opravdu kdekoliv. Za chvíli vám tam pošlu znamení divokého byla.

0: No a bude toho rozhodně víc. Za chvíli pokračujeme.
1: Jsme autoškola, jsme VT Centrum. Školíme profesionální řidiče i budoucí učitele autoškoly. Vlastníme kompletní vozový park. www.vtcentrum.cz.
2: Na plátky.
3: Na kostky.
2: S medem.
3: S pivem.
2: Hlavně ať je na grilu. Právě teď u Zemana vepřový bůček 1 kg za pouhých 69,90. Ano, 69,90.
3: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový bůček za akčních 69,90. Ano, 69,90. A pozor, akce na bůček platí jen do této středy.
2: Více na prodejnyzeman.cz.
4: Prestižní zastřešená scéna Prima Hvězdné léto pod Žižkovskou věží. Od června do září si užívejte ty největší herecké hvězdy ve skvělých komediích. Zkrátka pohodové letní večery. Užijte si s námi tu pohodu a neváhejte. Vstupenky na divadlo Kalich.cz.
5: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítra už čekáme polojasno až skoro jasno se sluníčkem, během dne se přechodně může zatáhnout a teploty povyskočí už ke 30 stupňům. Na severu a severovýchodě tam bude chladněji, tam naměříme maximálně 23 a na horách kolem 19. Tolik počasí a Monika Holubová přichází s dalšími aktuálními zprávami.
6: Zprávy na Českém Blaníku.
7: Krásné odpoledne přeje Monika Holubová, jsou to zprávy. Hasiči dnes ukončili zásah u výškové budovy ve Zlíně. Vyhořelý objekt proto předali jeho majiteli. Ten musí ohrožující části stavby odstranit do 6 týdnů, ostatní pak do 15. prosince. Objekt začal hořet 9. července a hasiči požár zlikvidovali po skoro 2 týdnech minulý týden ve středu. Paliativní péči čekají v Česku velké změny. Přichází totiž nová strategie, která má celý systém tohoto oboru zlepšit. Co všechno zahrnuje, vysvětluje mluvčí ministerstva zdravotnictví Hana Plačková.
8: Strategie počítá s rozvojem specializované i obecné paliativní péče, lepší koordinací zdravotních a sociálních služeb, podporou domácí a komunitní péče, systematickou podporou rodin a neformálních pečujících i dalším vzděláváním zdravotnických pracovníků.
7: Demografický vývoj ukazuje, že paliativní péče bude v příštích letech potřebná pro čím dál větší počet lidí. Z bytového domu v Ivančicích na Brněnsku dnes šlehaly plameny. Hořela dvorní přístavba s pobočkou České pošty. Z budovy muselo před plameny utéct několik desítek lidí. Několik jich museli hasiči zachraňovat. 20 lidí také skončili v péči záchranářů kvůli nadýchání kouřem. Deblová světová jednička Kateřina Siňáková vynechá po Praze i turnaj ve Washingtonu. Kvůli problému s kolenem si dopřeje delší pauzu a na tenisové kurty by se měla vrátit až za týden v Torontu a po boku jiné spoluhráčky. Siňáková může jako první už po 6. zakončit sezónu jako světová deblová jednička. Tolik zprávy, hezké odpoledne.
6: Rádio Český Blaník.
5: České písničky, které máte rádi.
0: Dobré odpoledne, doufám, že teď už také se sluníčkem a přátelé, pokud nevíte, jak vypadá taková kudlanka, tak vám to rádi prozradíme a taky vám v téhle hodince prozradíme, kde byste se na ně mohli přijít podívat a hlavně za chvíli už budeme hrát další písničku na vaše přání. Nejdřív ale jiné, které jsem vybíral já, takže Miraj, Viana Bartošová a teď slibovaný divokej byl a znamení. Michal Krosberský je s vámi, 4 minuty po 17. tak vás zdravím.

0: Ano, vedle tebe usínám a kapela Miraj, a abyste vy neusnuli, tak si dáme další písničku na přání.
1: Český Blaník vám přináší
2: písničku na přání.
0: Napsala si o ní Hanka z Ivančic a napsala nám, že by chtěla prostě jenom tak zahrát písničku od Kardinálu, čili Kardinálu Zdeňka Merty, a my si dáme jednu z těch nejznámějších, čili Nejkrásnější sen, kterou v originále zpívají Bee Gees. Tak pojďme do toho a zdravíme do Ivančic.
2: Písnička na

0: Tak to je písnička pro všechny rodiče, kteří si užívají třeba tu minutku, kterou jim dopřeje jejich dítě, protože zrovna usnulo. Ano, Hanka Zagorová za námi, před námi je kapela Kryštof, bude třeba i Karel Gott a nebo Jirka Korn a Lucka Bílá. Byl bych řík, to si dáme ze všeho nejdřív za malý okamžik.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Historické centrum Tábora obsadí od 31. července do 2. srpna Komedianti v ulicích. Mezinárodní festival pouličního divadla nabízí cirkusové klauniády, pohybové divadlo, rodinná představení a hudbu. Více na www.komediantivulicich.cz. Vstup je zdarma.
3: Jsme autoškola, jsme VP Centrum. Školíme profesionální řidiče i budoucí učitele autoškoly. Vlastníme kompletní vozový park. www.vtcentrum.cz.
4: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
5: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
6: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
7: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
8: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
7: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
9: firmanazážitky.cz.
10: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou. Hodinu od Prahy. Terapie tichem CZ.
11: Rádio Český Blaník.
12: České písničky, které máte rádi.

0: Rádio Český Blaník.
1: Tak se mi zdá, prostě to cítím. Mohla bys být ta

0: lásku.
1: No, něco pravdy na tom bude. No Name a život nějakých 16 minut před 18. hodinou. A jak jsem slíbil, jdeme se podívat do Chomutova. V tamním zooparku se totiž od soboty koná historicky první výstava kudlanek v Česku. Podrobnosti nám prozradí teď zoolog Ondřej Vácha.
2: Máme kudlanky v podstatě z celého světa, zejména Afrika, jihovýchodní Asie, Jižní Amerika. Máme i českou kudlanku nábožnou a máme třeba i středomorské druhy. Ne všechny kudlanky, které se zde nachází, jsou dospělé, což znamená, že jim chybí ještě několik svleků, než jim narostou křídla a dosáhnou plné velikosti. Nicméně i ty nejmenší dospělé kudlanky zde můžou měřit něco kolem třeba 1,5 až 2 cm a ty největší dosahují velikosti určitě přes 15 cm.
1: No, tak jestli ty podfůrky chcete vidět naživo, ty podfůrky, které ukousnou samečkovi hlavičku hned poté, co splní manželské povinnosti, no tak se schválně na ně běžte podívat. Ta výstava se koná v prostorách bývalého hostince u Pratura, který je po částečné rekonstrukci a potrvá 3 týdny, takže do Chomutova třeba ještě budete mít cestu. No a my zase míříme k českým písničkám, které máte rádi, za chvíli Michal Šindelář a tak je Vašek Neckář, doktor Damdydam.
3: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
4: Už tam budem?
5: Nech toho!
4: Později už tam bude.
5: Přestaň!
3: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
7: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
8: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz sekce kariéra www.tivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz sekce kariéra www.baest.cz najdeš

0: Tereska Kendlová na závěr toho našeho společného odpoledního vysílání. Za chvíli tady budou MiG 21 malotraktorem. A taky si dáme Petra Koláře V nebi snad ti prominou. A ještě přijde Bára od Kabátů. České písničky, které máte rádi, celé léto na Českém Blaníku.
1: Hej, už máš řidičák?
2: Jasně, Autoškola CZ, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
1: Fakt?
2: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
3: Zase mi došla náplň, když jsem potřebovala vytisknout důležité věci.
4: A kdy jindy by měla dojít, tak si objednej jednoduše novou Natisknu levně.cz. Klidně hned přes telefon.
3: To vím, že nemusím do obchodu. Na e-shopu mají veliký výběr náplní, takže tam tu naši určitě seženu.
5: Tisknu levně.cz.
6: Náplně hned.
7: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 000 korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
8: Tak nečekejte, jezděte!
9: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
10: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
9: Více na kopecký.cz.
11: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítra čekáme polojasno až skoro jasno, během dne jen přechodně oblačno a večer se většinou vyjasní. Teploty půjdou nahoru, 25 až 30 naměříme ve stínu a na severu a severovýchodě tam bude chladněji, tam naměříme maximálně 23, na horách pak kolem 19. Teď poslední odpolední zprávy a Monika Holubová s nimi ve studiu.
12: Zprávy na Českém Blaníku.
13: Pěkný podvečer, zprávy pro vás má Monika Holubová. Vláda schválila novelu zákona o obcích. Narovnat by měla pravidla odměňování představitelů samospráv při souběhu funkcí. Cílem schválené normy je dále vytvoření centrálního rejstříku dobrovolných svazků obcí anebo zlepšení evidence představitelů samospráv. Prezident Petr Pavel dnes jmenoval 15 nových soudců. Zároveň jmenoval taky šéfku Ostravského krajského soudu. Stala se jí dosavadní místopředsedkyně této instituce Daniela Teterová, které začne sedmiletý mandát od 1. srpna. Ministr Jeroným Tejc po svém nástupu do úřadu avizoval, že počet kandidátů sníží. Nejvytíženější silniční tah v Ostravě zasáhne několika týdenní dopravní omezení. Už tuto sobotu začnou silničáři opravovat skoro 6-kilometrový úsek Rudné ulice. Jak budou práce probíhat, řekne mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
14: Rekonstrukci provedeme ve dvou etapách, vždy po 10 dnech. Celková doba hlavních prací tak vychází přesně na 20 dní. Práce budou probíhat ve dvou až tří směnném provozu. Celkem vyfrézujeme a položíme zhruba 47 000 tun materiálu.
13: Zakázka vyjde na zhruba 155 milionů korun. Evropská unie poslala Francii a Španělsku 17 letadel, včetně vrtulníků proti požárům. Podle Evropské komise je ve Francii nasazeno 7 letounů a 4 vrtulníky z Česka, Chorvatska, Německa, Portugalska, Slovenska, Švédska a Turecka. Pomoc zamířila také do Španělska, kde také bojují s plameny. Navíc do těchto částí přichází další vlna veder. Tolik zprávy, hezký večer.
12: Rádio Český Blaník.
11: České písničky, které máte rádi.
0: Je to tak, sice se s vámi pomaličko loučí Michal Krosberský, ale u českých písniček zůstáváme. Tady je Petr Novák a já se na vás těším zítra ráno v 6, teda pokud mě zazvoní budík a já vstanu.

že mě pochopíš, že mě uslyšíš, že mě potěšíš, mít budeš ráda. Doufám, že mě pochopíš.

0: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
1: V našich pořadech ze Zooparku Zelčín se pravidelně ptáme, co je nového. Dnešním tématem jsou zvířata a Zoopark Zelčín jako takový. U mikrofonu je Luboš Koník. Pane Koníku, na co k vám pozvete naše posluchače?
2: Na zážitky. Jsme volnočasový areál, určený především pro rodiny s dětmi. Ale myslím, že si u nás všichni najdou to své, co je zaujme. Chováme více než 200 kusů zvířat od hospodářských po exotické a jsme největší kontaktní zoopark v Čechách. Ale není to u nás jen o zvířatech. Zoopark Zelčín budujeme od roku 2004, takže letos slavíme 20. výročí a každý rok u nás návštěvníci najdou vždy něco nového. Trampolíny, hrací prvky pro děti, akce pro děti, koncerty. Už několik let nabízíme i splutí klidné Vltavy, která teče okolo nás.
1: Je toho dost, ale skutečně mohou návštěvníci i doohrat?
2: No určitě, to je hlavní myšlenka Zooparku Zelčín. Kontaktní zoopark. Říkáme, že všechna naše zvířata v Zooparku Zelčín jsou kontaktní, ale některá jen za přítomnosti ošetřovatele. Proto nabízíme i komentované prohlídky, kde si třeba děti mohou pohladit, nakrmit klokany nebo pštrosy emu. Každopádně se děti do syta mohou pomazlit s ovečkami, kůzlátky a podobnou drobotinou. A když budou chtít mít zvířátko jenom pro sebe, můžou si vzít třeba kozu nebo mini prasátko na procházku.
1: Takže za zvířátky do ohrádky? Zooparkzelčín.cz.
0: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
3: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
4: Radio Český Blaník.

0: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
1: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
2: Tvoříme, háčkujeme, tohle prostě milujeme.
3: Jsme pro háčkování.cz. E-shop a prodejna galanterie v Kostelci nad Labem.
4: Na e-shopu máme všechno skladem a okamžitě odesíláme.
5: Příze látky tvoření našeho života koření.
3: Pro háčkování.cz.
6: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas Plus.cz.
7: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.

0: Dobrou noc, já baletka Lenka, jen jsem tu tančila vám.
1: Dobrou noc, já baletka Lenka, jen jsem tu tančila vám.
2: Rádio Český Blaník.

0: Rádio Český Blaník.
1: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
0: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
1: Takové, které si s námi zpívají i naše děti.
0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.

0: spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. spokojenýpes.cz.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
3: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto. Chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
4: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři. Jeden pro druhého žijem.

0: hity, které máte rádi.
1: Na Českém hlavě.
2: Kratičký sen

máš tocty známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit,

tvoje boky, když jdeš ulicí, tvoje vlasy mezi pšenicí, tvou vůni mezi tisící. Já vždy rozeznávám, hravě rozeznávám, máš pravdu.

otevření, že jsi vlastně zbytečná. Jak malá piha skrytá pohledu. Yeah.

kříží od dveří. Tak si na mě, když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.

0: zpívali už naši rodiče.
1: Písničky, na kterých jsme

0: námi zpívají i naše děti.
1: Rádio Český Blaník.
0: České písničky, které máte rádi.

každá bouře, co se přežene, někdy bolí, to ne, že ne. I když si někdy odřu kolena,

0: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
1: Tak nečekejte, jezděte!
2: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
3: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
2: Více na kopecký.cz.
4: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
5: Český Blaník.
6: To je Blaníček.

0: Český blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Dopravní situace na výpadovkách města je vážná, nikoliv
3: jednoduchá.

0: Český Blaník.
1: Český Blaník.
0: Český Blaník.
2: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
4: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.

0: co si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Rádio Český Blaník.

vytáhl jsem koláč z brašny, připadal si jako Mikuláš, andílci prostopášní popadali z nebe. Jaký jsem frajer strašný, a co na mě máš? Stříbrný pětihalíř, hozený do vody se utopil. Zázraky se dály, neboť důvody čas na to byl. Koláč jsme napůl snědli, zbytky dali rybám. Noc byla černý rendlík, pihovatá po kometách. Kočky na půdách předly, Jupiter se hýbal. A hvězdy bíle bledly, jak na počátku světa.

odešli do putiky, na guláš a taky na pár piva, pak za zvuků harmoniky zpívali nám do svítání o lásce za gotiky a taky ještě dřív. Stříbrný pětihalíř hozený do vody se utopil, zázraky se dály, neboť důvody čas na to byl. Slyšíš to někdo zve nás, k cestám po planetách, Petr a Magdaléna, láska z roku 1790, nezměnila se scéna na divadle světa. Chyť se mě za ramena, půjdem lítat pod nebesa.

vlaštovko, leď přes čínskou zeď, přes písek pouště Gobi. Oblétni zem, přileď až sem, jen ať se císař zlobí.

Zeptej se ryb, kde je jim líp, zeptej se plameňáku, kdo závidí, nic nevidí z té krásy spod oblaků, až spatříš nad sebou.

0: veď.
1: Rádio Český Blaník.
2: Poznám ani tvoje stopy v pěni dní, roky, co se propil ze všední.

Rádio Český Blaník. Český Blaník.

0: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
1: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy. Terapie tichem CZ.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz

0: Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem.

Do starého železa jsem spíš dřevo, a proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi. Rádio Český Blaník.